0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hit za hitem si užíváme tady u nás ve vysílání Krokodýla. Teď se jdeme podívat mezi naše nejmenší posluchače. Našich dětí jsme se zeptali, na co je mixér?
1: Aby lidi mohli mixovat třeba horkou čokoládu, aby ještě dělali buchtu.
2: Že můžeme rozmixovat vajíčka.
3: Třeba můžeme vážit mouku.
4: Že si můžeme udělat šťávu z jablíček třeba maminky.
5: Mohla by mixovat jahody.
6: Mixérovat maliny.
0: Tolik bleskové reakce našich nejmenších posluchačů v jedné z brněnských školek. Děkujeme, teď už jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala vám všem přeje pěkný poslech.

Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Léto na jihu Moravy bude bez nových uzavírek, dopravu ale zkomplikují rozjeté stavby a jen to koukneme teď ve vysílání krokodýla. Ačkoliv na dálnicích a silnicích první třídy na jižní Moravě v červnu ani během letních prázdnin nepřibudou nové velké uzavírky, doprava zůstane i tak komplikovaná. Pokračují totiž rozsáhlé opravy na dálnicích D1 i D2 a další stavby v regionu. Tak to zvládněme, trpělivost a teď i příjemný poslech hitu krokodýla.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: s těmi nejnovějšími. A do toho to nejlepší z českých hitů.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
0: Hit za hitem.
2: Třeba před náma je zrovna nejlepší část.

Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a celou Jižní Moravu. Největší hity mixujeme s těmi nejnovějšími.

Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Hlášení hasičů o akci. Zásah v Krabíně byl úspěšný. Žádná kráva neuhořela. Pouze 10 se jich utopilo.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne. Teď už nejsem.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Tradiční akce pro celou rodinu. Kunštátský svátek řemesel a ušlechtilé krásy koní nabízí i letos bohatý a zajímavý program. Můžete se těšit na koně ve volnosti, zápřah dvojspřeží i čtyřspřeží, výcvik kyrysníků, práci s lasem, taneční vystoupení, ale také na tradiční jarmark, dětské dílničky a spoustu dalších atrakcí. Kunštátský svátek řemesel se koná již tuto sobotu a neděli v Panské zahradě v Kunštátě.
5: Je dobré mít se komu svěřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
1: A na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: 5:31 k tomu.
1: Dobré ráno, dobrý den. Tady svým jste něco o špatných snech. Doufám, že byste měli jen a pouze dobré sny, milí krokodýlové. A vstupujeme společně do 24. týdne. Ano, už. Máme pondělí 8. června. Medard dneska slaví svátek. Znáte to? Medardova kápě, 40 dní kape. Dneska by kapat vůbec nemělo, ale i to dneska po ránu určitě probereme. Pokud si říkáte, jak si obléct, co se obléct, co deštníky, deštníky můžeme nechat doma. Dneska by to mělo bez deště, odpoledne s letními teplotami i to probereme. Co na silnicích tam je v téhle chvíli? A klid, teďka mi skončila informace. Na výjezdu z Kyjova ve směru na Veselí nad Moravou zasahují hasiči u požáru osobního auta. Počítejte tam se zdržením. A ještě tady, ne, tahle informace zase teďka právě zmizela. Osobní auto přes střechu na Ostrovačické už snad je úplně odstraněno, takže to by taky snad mělo být v pohodě. Dětem už do konce školního roku zas tak moc nezbývá, pokud se nepletu, nějaké 3 týdny, tak doufejme, že doženou nejenom ty absence, že rodiče je omluví, ale třeba i nějaké ty testíky, známky, však to známe. Přátelé, pondělí, je toho před námi hodně, tak pojďme na to. Dobré ráno, dobrý den.
2: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Za 5 minut bude 6:45. Vypadá to, že jenom dnešek, ale dalších 6 týdnů nebo 40 dní, chcete-li, má být pěkných, protože dneska je Medarda a říká se, jaký na Medarda čas, taký 40 dní zas. Dneska bude léto. Převládat bude skoro jasno, možná sem tam nějaký ten mrak, ale jinak má být hezky a teploty letní nějakých 25 až 28 stupňů. Tak to je ještě lepší. Dobré ráno.
2: Již od středy v nabídce. Veselá kráva 120 gramů, různé druhy za 29,90 a Mila 50 gramů za 17,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
3: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 tisíc korun. Autocentrum Opportunity. Brno Líšeň.
4: Prázdninové Brno. Příměšťáky Bruno.
5: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: A tváříme se radostně, i když máme pondělí, víkend za námi. Pondělí 8. června, začátek 24. týdne. Ze studia Radia Krokodýl vám dobré ráno přejí zcela určitě vyspaná Katka Horáková.
3: A stejně tak vyspaný Tonda Kala, dobré ráno.
2: Je pravda, že včera jsem se ubíral, říkal jsem si, je 9, aspoň 7 hodin by to chtělo spánku. Vlastně jsem šel zase ve 10:45.
3: Já jsem včera spala do 9:30, tak já doufám, že mám trošku jako dost na spánu. Jako včera, tento týden.
2: Jako v neděli až do 9:30, jo. To je hezký.
3: Já jsem musela v sobotu ráno stávat, tak jsem si to v neděli jako...
2: Vynahradila.
3: Vynahradila, ano.
2: Prosím
3: ano.
2: tě, pojďme do práce, o čem pak zprávy v 6.
3: Jihomoravskou vesnicí roku 2026 je Čejč na Hodonínsku a podrobnosti za chvíli.
2: Co dáme po 6. bude Sia. Cindy Lauper. A taky bude Slza fotky. Dle pranostik bude nejenom dnes, ale i dalších 40 dní hezky. Je totiž dneska medarda a jak dnes, tak i po dalších 40 dní. Bylo by to dobré, i když ty ranní teploty by mohly být trochu větší. V centru Brna máme teď 12,5 stupně, třeba Vyškov hlásí 10, Břeclav hlásí taky 10, ve Žáru tam je jenom 7,5. Dneska by mělo být skoro jasno, možná polojasno, ale teploty vysoké 25 až 28 stupňů.
0: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: 6, pěkné ráno.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Centrem Brna prošlo v sobotu odpoledne asi 3000 lidí s duhovými vlajkami nebo transparenty v průvodu Brno Pride Parade. Akce zakončila festival sexuálních menšin Brno Pride Week. Letos se průvodu zúčastnilo dosud nejvíc lidí. Obešel se bez komplikací.
0: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
3: Jihomoravskou vesnicí roku 2026 je Čejč, zlatou stuhu a postup do celostátního kola získala obec mimo jiné za aktivní spolkový život. Čejč dlouhodobě rozvíjí vinařské tradice, podporuje kulturní život a do péče o veřejný prostor zapojuje i místní školu a obyvatele napříč generacemi.
0: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
3: Kraj Vysočina chce letos přispět na opravy několika budov v ukrajinském Zakarpatí částkou 4,5 milionu korun. S ukrajinskou oblastí Vysočina spolupracuje 16 let. Peníze jí poskytuje prostřednictvím dobročinného fondu, přes který dá také 40 tisíc korun na činnost zakarpatských spolků. Motocyklový jezdec Filip Salač obsadil druhé místo ve velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto 2 předčil českého pilota jen lídr šampionátu Manuel González ze Španělska. Salač se skvěle naladil na nadcházející domácí závod. Velká cena České republiky se pojede v Brně za 2 týdny.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na cestě ze Svitav do Brna se jede pomalu v úseku téměř 4 km od Lažan po první odbočku na Kuřim. Dále na Brno u České pozor na několik sražných divokých prasat na silnici. Na místě jsou policisté. Ucpává se příjezd do Kuřimy od Čebína a v Brně doprava vázne na Hradecké ulici na cestě z centra před Palackého třídou. Pro Rádio Krokodýl z Klobáři stánce Koptilšár.
2: Kubo, děkujeme. Máme tady také odstavený autobus v Modřících v Brněnské ulici na křižovatce s Benešovou, tak tam dejte pozor. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Znáš nějakého Medarda, Katko?
1: Ne, neznám, jenom toho Medardova kápě 40 dní kape.
0: Ano, 40 dní kapavka ta dneska nebude, prosím vás. Tak doufám, že se bude dařit. Přejem dobré ráno.
1: Krásný den.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Hlášení hasičů o akci. Zásah v Krabíně byl úspěšný. Žádná kráva neuhořela. Pouze 10 se jich utopilo.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin, 9 minut k tomu, co přinesl zajímavého 8. červen toho kterého roku. Tak nemám tady úplně optimistické věci. Například, rok 1860 při výbuchu metanu na dole Františka v Padochově, tady na Brněnsku, zahynulo 53 horníků. V roce 1907 v Brně na náměstí Svobody bylo otevřeno první stálé kino v Brně. Empire Bio s 323 sedadly. V roce 1970 proběhl únos letadla ČSA. Skupina 8 lidí s dítětem přinutila posádku letu Karlovy Vary Praha přistát v Norimberku. Nikdo nebyl zraněn. O 2 roky později, ve stejný den, proběhl únos letadla Slofair. Skupina 10 lidí ve snaze emigrovat do západního Německa zastřelila kapitána letadla na trase Mariánské Lázně Praha a druhého pilota donutila k přistání ve Vajdenu. V roce 1992 Václav Havel pověřil Václava Klause, aby zahájil jednání s Vladimírem Mečerem o sestavení nové federální vlády Československa. A ještě jednou z České republiky. V roce 1998 nad českobudějovickým sídlištěm Vltava se srazily dvě stíhačky MiG-21 a po pádu zranili několik lidí. Co můžeme zmínit ze světa? Třeba rok 1783, kdy začala gigantická 8měsíční erupce islandského vulkánu Laki, která způsobila přímo i nepřímo skrze následný hladomor smrt čtvrtiny obyvatel ostrova a výrazné ochlazení na celé severní polokouli. Můžeme také mrknout na rok 1867, kdy manželka Františka Josefa I. Alžběta Bavorská byla v Budíně korunována na uherskou královnu. A taky třeba ještě můžeme mrknout na rok 1949, kdy byl publikován román 1984 anglického spisovatele George Orwella. Neuvěřitelné, co všechno předpověděl a co všechno vyšlo. Kdo dneska z těch známějších slaví narozeniny? Například Ben Christoval, ten dneska slaví narozeniny 39. Zpěvačka Bonnie Tyler dneska slaví narozeniny 75. Herec Lukáš Vaculík slaví narozeniny 64. A známý kuchař Radek Kašpárek dneska slaví narozeniny 45. Svátek, ten dneska slaví Medard. Dnes je také Světový den oceánů a Světový den proti nádorům mozku, ten se slaví od roku 2000. Pokud slavíte cokoliv vy, tak my gratulujeme. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Se Cyndi Lauper jsme se na krokodýlů podívali až do roku 1989 a teď 18 a půl minuty po 6. hodině raní se podíváme na dnešek, jak dneska bude, co se týče počasí. Celkem hodně teplo je ve Strážovicích u Kyjova, tam už je 16,5 stupně. Vyškov hlásí 11, Brno 12,5, Žďár nad Sázavou 8, Jihlava 7 stupňů. Odpoledne bude léto. Má být skoro jasno, možná polojasno, ale teploty 25 až 28 stupňů. A teď Katka.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Katoličtí kněží Jan Bula a Václav Drbola, jež popravili komunisté, byli v sobotu při slavnostní mši na brněnském výstavišti prohlášení za blahoslavené. Vyvrcholil tím více než 20-letý proces blahořečení, které je předstupněm k uznání člověka za svatého. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Izrael oznámil dnes v noci údery na vojenské cíle v Iránu. Iránská státní média informovala o explozích v několika městech, včetně Teheránu. Izraelské údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Iránu. Na diamantové lize ve Stockholmu skončila po 40 závodech a 3 letech vítězná série hvězdného švédského tyčkaře Armanda Duplantise. Světový rekordman skončil výkonem 580 cm druhý, porazil ho Australan Curtis Marshall. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
5: Nepoznávám své známé v dálce.
4: Vidím to na žejdla.
6: Při čtení se mi mlží písmena.
4: Vidím to na žejdla.
7: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
4: Vidím to na žejdla.
8: Při řízení mám neostrý pohled.
9: Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
15: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
16: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
17: Je dobré mít se komu svěřit.
18: Vaše nejvěrnější rádio.
19: Stále s vámi.

0: Poslouchám rádio Krokodýl.
1: Je přesně půl sedmé, my máme pro vás tip, jak si to v práci zpříjemnit.
2: Rozhodně napište nám a přijde za vámi naše krokohlídka, taky Ital Piero Caruso z Caruso Pizza a vezmou sebou pořádnou pizzovou nadílku. Stačí, když se ozvete na studio@krokodil.cz.
1: Do toho mailu napište, odkud jste, kolik vás tam je a proč bychom měli přijet právě za vámi. Když se nám to bude líbit a vybereme právě vás, tak přijedeme, tak napište studio@krokodil.cz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na plnící se silnice, slovo má Kuba.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na cestě ze Svitav do Brna se jede pomalu v úseku téměř 4 km od Lažan po první odbočku na Kuřim. Dále na Brno u České pozor na několik sražných divokých prasat na silnici. Na místě jsou policisté. Ucpává se příjezd do Kuřimy od Čebína a v Brně doprava vázne na Hradecké ulici na cestě z centra před Palackého třídou.
1: Provoz už začíná zpomalovat na obchvatu Slavkova ve směru k Brnu, taky u Holubic už se zdržíte, tam už začíná narůstat kolona. Tak co bychom chtěli? Je pondělí ráno. Tak šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 4 minuty po půl sedmé jdeme za dětmi.
2: Přesouváme se do školky v Řečkovicích a ptáme se, kdo je to dlaždič.
3: Dlaždí třeba podlahy. Je to ten, který umývá nábytek.
4: Který dělá střechu.
5: Dlaždič je, který dělá, utírá podlahu.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Sonic Feels So Good na Krokodilu 9 minut po půl sedmé. Ve chvíli, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tunda ví, jaké nás čeká počasí.
0: Krásné letní teplé, i když musíme teda počkat, než se nám dostane teplota v Brně, tam, kde je teďka ve Strážovicích na Kyjovsku, tam už je 19 stupňů. Dívám se, v Podivíně už je taky 19, přitom Břeclav hlásí jenom 11,5 a Brno stupňů 13. Odpoledne bude teplo 25 až 28 stupňů, má být skoro jasno nebo polojasno.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Takzvaný brněnský Bronx, tedy lokalita kolem Bratislavské ulice, v sobotu užila díky městskému festivalu Ghetto Fest. Jeho 15. ročník nabídl hudební, taneční, divadelní či literární program, a to zdarma nebo za dobrovolný příspěvek. V poslední době se v Česku objevují případy kontaminace zemědělské půdy toxickými látkami pocházejícími ze spaloven, které se používají jako hnojivo. Interní zprávy na toto riziko při nakládání s nebezpečnými odpady upozornilo ministerstvo vnitra. Česká inspekce životního prostředí kvůli tomu udělila pokuty za miliony korun. Ukrajinský prezident Zelenský včera přicestoval do Británie na bilaterální jednání s premiérem Starmerem a také k rozhovorům v takzvaném formátu E3 plus Ukrajina, tedy i s francouzským prezidentem Macronem a německým kancléřem Mercem. Hlavním tématem má být obrana Ukrajiny. Velkou cenu Monaka Formule 1 již byla 10 kol před koncem na 3/4 hodiny přerušena kvůli problémům s asfaltem na trati, vyhrál Ital Kimi Antonelli. 19-letý pilot Mercedesu se stal nejmladším vítězem v historii prestižní městské Grand Prix v Knížectví. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Pivnice Nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne. Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát. Těšíme se na vás.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
9: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
2: Rádio Krokodýl.
12: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 9,5 minuty a bude 7. Přejeme dobré ráno.
2: Hezké ráno a víme, že Brno má problém s ptáky, řeší, jak naložit s přemnoženými holuby. Obyvatele města totiž trápí hlukem a taky nepořádkem. Městské části proto chystají stavbu holubníků a taky další opatření. No a holuby nejsou jediný problém, do města se totiž stěhují i jiné druhy ptáků. Tak já se nedivím, se jim tady líbí, no.
1: Brno je nejlepší pro ty ptáčky.
0: Dobré ráno Brno a celá Jižní Morava. Rádio Krokodýl.

0: Demi Lovato a Cream Bandit Solo na Radiu Krokodýl 2,5 minuty před 7 hodinou raní.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Workshop Zachraň divadlo, nabízí divadlo Radost v 16.30. A mimení divadlo Plavba za duhou uvádí divadlo Radost také v 16.30.
1: Rádio Krokodýl.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
9: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
8: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
10: Skonto nabité.
11: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Skonto nábytek.
0: 3/4 minuty a bude 7 hodin a vy jste s Krokodýlem. Přejem dobré ráno, Katka má nachystané další zprávy.
12: Pěkné ráno, brněnské teplárny začnou dnes výměnou parovodu za horkovody v ulici Benešova, víc ve zprávách.
0: Po 7. Sigala. Pretenders. A taky třeba Miraj. Léto pryč nemáme, to nám dneska taky krásně začne. Za dva dny zase skončí, pak zase začne. Co se týče teploty, tak v téhle chvíli máme v centru města Brna nějakých 13 stupňů. V Podivíně kousek od Břeclavy mají ale už stupňů 19. Odpolední teploty dneska všude 25 až 28, skoro jasno až polojasno, bez deště.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
12: Je 7, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
12: Brněnské teplárny začnou dnes výměnou parovodu za horkovody v ulici Benešova. Od Grandu až k ulici Divadelní se jízdní pruh ve směru na Malinovského náměstí uzavře pro auta. Jezdit budou po chodníku a pro chodce vznikne ochranný koridor. Omezení potrvá do poloviny října.
1: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
12: V zoo Hodonín se letos na jaře narodila mláďata drápkatých opiček Tamarínu Pinčích, přímorožce arabského či krasky červenozobé. Stádo zeber čepmenových se rozrostlo na 7 kusů, když se koncem května narodila kobylka.
1: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
12: Závažný pracovní úraz na pile v Kojeticích skončil u soudu. Zaměstnanec při zásahu do válečkového dopravníku utrpěl těžké poranění ruky s trvalými následky. Okresní soud v Třebíči nyní zprostil jednatele firmy obžaloby z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Státní zástupce se odvolal. Tenistka Kateřina Siniaková vybojovala na Roland Garros 4. titul ve čtyřhře a celkově získala 11. Grand Slamový triumf v ženském deblu. S Američankou Taylor Townsendovou včera porazili ve finále srbsko-kazašskou dvojici Krunčová Danilinová 6-2, 7-5 a získali 3. společný titul.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice a slovo má v téhle chvíli Kuba.
13: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně už počítejte s kolonami na ulici Zvonařská v obou směrech u ulice Dornych. Na dálnici D1 na 187,5 kilometru od Brna do Prahy na sjezdu k čerpací stanici zasahují hasiči u požáru auta. Doprava tam vázne v obou směrech a místy se tvoří kolony mezi Vyškovem a Brnem v úseku od 211. po 196. kilometr. A na Brněnsku v Modřicích na Brněnské ulici u křižovatky s Benešovou blokuje jízdní pruh autobus s poruchou. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Kuptil Šára.
0: Kubo, děkujeme, doprava housne úplně všude, dívám se tady Holubice, tady už je kolona celkem souvislá, taky na příjezdu od Slavkova, mimochodem i obchvat kolem Slavkova už je hodně plný. Přejeme šťastnou cestu do cíle vašich cest.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 3 minuty po 7 hodině raní.
1: Přejeme vám krásné pondělní ráno a chystáme soutěž s brněnským Hantecem.
0: O vstupenky na Ohňostroj, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, jaké je heslo workoholiků? Napřed práce, potom práce.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10 minut tomu máme tady Brněnské Hantec. Já jsem říkal, že budeme soutěžit o vstupenky na ohňostroje. Vy si říkáte, počka, tak to je snad zdarma na přehradě. No to máte naprostou pravdu, ale my máme pro vás dvě vstupenky na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy. Bude to ohňostroj, ty vstupenky tedy, který se bude konat 1. července od 22 hodin a 30 minut.
2: No a jestli máte zájem a chcete se s námi procvičit Brněnské Hantec, tak právě teď můžete volat studio 603 103 103.
1: Vypadá to, že nám někdo volá. Kdo pak? Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj, to je Roman z Brna.
1: Ahoj Romane, zdravíme do kolony někam?
3: No, na Olomouckou, no.
1: Jo, aha, tam to asi moc nejede, že? Tak trochu.
3: Jo, v pohodě.
1: Tak, prosím tě, Žanek se ptá.
4: Gomite, co to znamená, když má někdo proglganou budku?
1: Když má někdo proglganou budku, co to může znamenat?
3: Že má propitou hlavu.
4: Proglganá budka, to znamená vypitá hlava.
1: Znáš někoho takového?
3: No, znám.
1: Já taky, co Katka, taky za někoho takového?
2: Určitě, já jo. Myslím, že každý někoho takového známe.
1: Prosím tě, dvě vstupenky na ohňostroj na ozvučenou tribunu jsou tvoje. Gratulujem.
3: Dobře, děkuju.
2: Užij si to.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Meraj Summer Love na Krokodýlu, 7 hodin 18 minut. V centru Brna už máme 15 stupňů. Nejtepleji je teď v Podivíně, kousek od Břeclavy. Tam už mají 20,5 stupně, ale přes 20 bude odpoledne úplně všude. Má být 25 až 28. Převládat bude skoro jasno až polojasno.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Centrem Brna prošlo v sobotní odpoledne asi 3000 lidí s duhovými vlajkami nebo transparenty v průvodu Brno Pride Parade. Akce zakončila festival sexuálních menšin Brno Pride Week. Za účasti prezidenta Petra Pavla bude dnes jednat vláda Andreje Babiše. Hlava státu se chce zúčastnit avizovaného projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Rozhodnutí o složení delegace na červencový summit NATO se ale z dneška posouvá o 2 týdny. Ulice Madridu včera zaplnil více než 1 000 000 lidí, aby se zúčastnili mše svaté pod širým nebem vedené papežem. Jednalo se pravděpodobně o největší událost týdenní návštěvy Lva 14. ve Španělsku. Při ní včera prohlásil, že Bůh stojí na straně chudých a opuštěných. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost 5. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Ramanadi z Indonésie. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
0: 11 minut a bude 7:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Zdravý krokodýl, zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na rádiu Krokodýl.
4: Zastavte se na chvíli, vypněte svět kolem. Uvolnění těla i mysli, vědomý dotek a hluboká relaxace pro muže, ženy i páry. Individuální a diskrétní přístup, kde si dopřejete klid a rovnováhu. To jsou tantrické masáže Sisi. Objednávejte se na sisi@masaje.cz.
1: Radio Krokodýl.
5: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
6: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
5: To bude lepší než hodina přírodopisu.
6: Proto pojedeme do Olympie Brno.
7: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně, na Veveřích Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 tisíc korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 tisíc korun. UniCredit Bank.
10: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
14: Hazardní jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
15: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
17: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Minutu po půl osmé vyrážíme na silnice, začíná Jakub.
2: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně už počítejte s kolonami na ulici Zvonařská v obou směrech u ulice Dornych. Na dálnici D1 na 187,5 kilometru od Brna do Prahy na sjezdu k čerpací stanici zasahují hasiči u požáru auta. Doprava tam vázne v obou směrech a místy se tvoří kolony mezi Vyškovem a Brnem v úseku od 211. po 196. kilometr. A na Brněnsku v Modřicích na Brněnské ulici u křižovatky s Benešovou blokuje jízdní pruh autobus s poruchou.
1: Celkem kolona už je taky na příjezdu do Brna po D2, tam se taky zdržíte. A teď se pojďme podívat do města Brna. Máme takový nešvar. Někdo se těší do práce a tím pádem zablokuje celou silnici.
3: Dobré ráno, tady je Honza. Já bych chtěl jenom upozornit, že směrem od Zvonařky do města u bývalého Teska na Dornichu, kde se teďka staví, stojí úplně brutálním, ale fakt brutálním způsobem nákladňáky. Už stojí dneska ve dvou pruzích, v místech, kde se stát nesmí. Totálně to tady zablokovali. Myslím si, že by to měla přijet řešit policie, protože je to každý pondělí, když tady má jedu, tak se tady prostě stojí, jak chtějí a tvoří tady opravdu, opravdu brutální kolony a ty osobáky nemají kudma projet. Díky.
1: Honzo, děkujeme, hodně trpělivosti, šťastnou cestu a pokud to jde, tak s úsměvem.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6,5 minuty po půl osmé, jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, proč nosí policisté uniformy.
3: Aby byli třeba dobře vidět.
4: Kdyby třeba už neměli žádný tričko, tak aby se mohli převlít a aby byli dobře vidět. Třeba na to mají i nějaké odrazky.
5: Aby je poznali všichni.
6: Aby se mohli poznat jinak, kdyby byli třeba jako zloději, tak by zastřelili sami sebe.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: na Krokodýlu, 5 minut před 7:45, jak máme venku? Hezky. A jak bude? Hezky. V Brně zatím 16 stupňů, v centru Vyškov hlásí 17, Břeclav 14, Hodonín 16, Žďár nad Sázavou 13 stupňů a v Jihlavě je necelých 10, odpoledne 25 až 28, při skoro jasné až polojasné obloze.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Katoličtí kněží Jan Bula a Václav Drbola, jež popravili komunisté, byli v sobotu při slavnostním mši na brněnském výstavišti prohlášení za blahoslavené. Vyvrcholil tím více než 20-letý proces blahořečení, který je předstupněm k uznání člověka za svatého. Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři. Chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Izrael oznámil dnes v noci údery na vojenské cíle v Iránu. Zřejmě jsou reakcí na nedělní raketové útoky z Iránu. Na diamantové lize ve Stockholmu skončila po 40 závodech a 3 letech vítězná série hvězdného švédského tyčkaře Armand Duplantise. Světový rekordman skočil výkonem 580 cm druhý. Porazil ho Australan Curtis Marshall. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 10. června stavebniny Mlenský pořádají Den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
4: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
5: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
6: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
7: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
8: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
7: A proč?
8: Mrknout se na auto.
7: A proč?
9: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
10: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
11: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
10: Říkáš klimatizaci? A od kéhože je?
11: No přece od Klimastylu z Hodonína.
12: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
15: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
17: No je to nejlepší po ránu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 10 minut a bude 8 hodin. Přejeme vám dobré ráno.
2: Jaké byly víkendové případy v Brně, prozradí mluvčí strážníků Václav Kadraba.
3: Výbornou znalost tváří hledaných osob prokázali v pátek večer brněnští strážníci při kontrole hlavního nádraží. Ve skupince lidí poznali 21-letou ženu, po které pátrá policie České republiky. Po ověření její totožnosti a předvedení na nedalekou služebnu státní policie se jejich podezření potvrdilo. Na dívku byl totiž vydán příkaz k zatčení. Hlídka ženu předala do rukou republikových kolegů. V sobotu večer pak strážníci vyjížděli do centra města k údajné potyčce mezi dvěma muži. Podle jejich výpovědí měl konflikt vzniknout kvůli žádosti o cigaretu. Oba se údajně navzájem napadli a mladší z nich po pádu zjistil poškození mobilního telefonu za několik stovek korun. K objasnění případu tak poslouží výpověď svědka a záznam z nedaleké městské kamery dohledového systému. Oba muži tak své hrubé jednání budou vysvětlovat úředníkům.
1: Kvůli cigáru dát si do držky.
2: To teda, tolik víkendové případy brněnských strážníků, přejeme hezké ráno.
4: Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Radio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dali jsme si hříšný tanec tady u nás na Krokodilu. 3 minuty a bude 8 hodin.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
3: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, youtubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
0: Za minutu bude 8, vy jste s Krokodýlem, budou tady další zprávy a ty má Katka, dobré ráno.
7: Dobré ráno, jihomoravskou vesnicí roku 2026 je Čejč na Hodonínsku, v podrobnosti za chvíli.
0: Co po 8, například dáme London Beat. Bude i Jennifer Lopez a David Guetta. A taky nabídneme All Stars Band. Tak jak je dnes, by mělo být dalších 40 dní, aspoň to praví pranostika, dnes je totiž Medarda. Tak to by mělo být pěkné, protože teď máme 16 stupňů v centru Brna, v Podivíně kousek od Břeclavy už mají 20,5, odpoledne 25 až 28 a převládat bude skoro jasno až polojasno.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
9: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Je 8, hezké ráno.
9: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Centrem Brna prošlo v sobotu odpoledne asi 3000 lidí s duhovými vlajkami nebo transparenty v průvodu Brno Pride Parade. Akce zakončila festival sexuálních menšin Brno Pride Week. Letos se průvodu zúčastnilo dosud nejvíc lidí, obešel se bez komplikací.
9: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
7: Jihomoravskou vesnicí roku 2026 je Čejč. Zlatou stuhu a postup do celostátního kola získala obec mimo jiné za aktivní spolkový život. Čejč dlouhodobě rozvíjí vinařské tradice, podporuje kulturní život a do péče o veřejný prostor zapojuje i místní školu a obyvatele napříč generacemi.
9: Rádio Krokodýl. Jihlavsko.
7: Kraj Vysočina chce letos přispět na opravy několika budov v ukrajinském Zakarpatí částkou 4,5 milionu korun. S ukrajinskou oblastí Vysočina spolupracuje 16 let. Peníze jí poskytuje prostřednictvím dobročinného fondu, přestřídá také 40 000 korun na činnost zakarpatských spolků. Motocyklový jezdec Filip Salač obsadil 2. místo ve velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto2 předčil českého pilota jen lídr šampionátu Manuel González ze Španělska. Salač se skvěle naladil na nadcházející domácí závod. Velká cena České republiky se pojede v Brně za 2 týdny.
9: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Jakub.
10: Pěkné ráno všem posluchačům rádia Krokodýl. V Brně na Heršpické ulici na cestě do centra před Strážní komplikuje průjezd dopravní nehoda. Kolona má necelý kilometr. Doprava kolabuje před kruhovým objezdem ulic Sokolova a Kšírova. Ucpává se už i cesta přes Ostravskou ulici až k Dornichu. V úseku 2 kilometrů se popojíždí na obchvatu Modřic před nájezdem na silnici 52 směr Pohořelice. A na dálnici D1 vázne doprava v obou směrech před omezením na 196. kilometru. Konkrétně od Prahy od Ostrovačic a od Vyškova od Holubic. Pro rádio Krokodýl z Globásy stánci Koptilšar.
9: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Tak kolik pak se nám tam nakutálelo?
1: Máme tam 104 750 korun, tolik je v Krokodýlím banku. Za náš krokodýlí zvuk a vaše další šance tipnout si už za pár minut.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: V galerii zkouší přítel blondýnku. Hádej, co je na tomhle obrazu za roční období. Zhnědlé javorové listy. A blondýnka mi řekne, kanadské jaro.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 11 minut tomu, než přejdeme na peníze, čerstvá nehoda na ulici Žabovřeské ve směru od Pisárek k tunelům. K Dobrovského tunelům, tak prosím pěkně, tam se asi zdržíte. Teď ale ty peníze.
2: Volejte 603 103 103 právě teď, protože soutěžíme o 104 750 korun.
1: Kdo pak byl první, kdo pak je první? Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Ilona.
1: Ilonko, dobrý den, jaký byl víkend?
3: O, tak pohodovej.
1: Odpočatá?
3: Jo.
2: A s chutí do práce.
1: Pojďme teď s chutí na ten zvuk, co to podle vás je?
3: Použití kartáčování vlasů.
1: Kartáčování vlasů, dobře, zeptáme se arbitra. Ty jsou ale hodně zakudlaný teda.
2: No to se někdo asi...
3: Má někdo dlouhé kudrnaté vlasy.
1: Jasně,
2: je mi to... A nebo se dlouho nečesal, ne? To je taky možné.
1: Co říká arbitr na vaši odpověď?
2: Tak ani kartáčování vlasů to není, je nám to líto.
3: To navadí příště.
1: Mějte se moc pěkně.
2: Krásný den.
3: Vy taky, krásný den.
1: Naschledanou.
4: Co tato pájka spojí, ty nerozděluj. Ano, pájecí potřeby nyní v ProX 2000. Páječky, plynové kartuše, cín, hadice, pájecí kladívka, letovací vody, to vše zakoupíte už nyní v prodejnách ProX 2000, kde vám také rádi poradíme s výběrem. Pájky a veškeré příslušenství u ProX2000.cz.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás.

ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Katka na krokodýlu, je jich půl noc, 11 minut před půl devátou, kdy má pro vás na krokodýlu Katka připravené stručné zprávy.
1: A to jde předpověď počasí.
0: V Brně máme 18 stupňů, Vyškov hlásí 17,5, Břeclav 16, Hodonín 17, Žďár nad Sázavou 16 stupňů a v Jihlavě je stupňů 15. Odpoledne bude léto 25 až 28, jasno až polojasno.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Takzvaný brněnský Bronx, tedy lokalita kolem Bratislavské ulice, v sobotu ožila díky městskému festivalu Ghetto Fest. Jeho 15. ročník nabídl hudební, taneční, divadelní či literární program. V poslední době se v Česku objevují případy kontaminace zemědělské půdy toxickými látkami, pocházejícími ze spaloven, které se používají jako hnojivo. Na toto riziko při nakládání s nebezpečnými odpady upozornilo ministerstvo vnitra. Česká inspekce životního prostředí kvůli tomu udělila pokuty za miliony korun. Británie, Francie a Německo podporují návrh ukrajinského prezidenta Zelenského na přímý dialog mezi Ukrajinou a Ruskem. Uvedli to lídři těchto zemí po setkání v Londýně. Zelenský vyzval Putina ke společné schůzce. Ruský prezident ale k setkání nevidí důvod. Jakub Krejčí vyhrál na světovém poháru v trojkajak cross a oslavil v Praze vítězný double. Druhý projel cílem být Přindiš. Samostatně hodnocené dopolední časovce triumfovala poprvé v kariéře ve světovém poháru Kateřina Beková. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
2: Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
4: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
5: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
4: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
5: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
4: To chci.
5: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
6: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
7: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovní zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
6: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
8: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
9: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
10: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Skonto nábytek.
11: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ck.auto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.

0: Krokodýl.
1: Poslouchám Rádio Krokodýl.
2: Poslouchám Rádio Krokodýl.
3: Poslouchám Rádio Krokodýl.
4: Posloucháte Krokodýla na stavbě, v kanceláři, v traktoru, nevím kde všude, no tak pro každého z vás něco máme.
5: Napište nám, kdy nás posloucháte, a to na studio@krokodil.cz. No a samozřejmě připište, odkud jste, kolik vás tam je a proč bychom měli přijet právě za vámi, protože pak tam vyrazí naše krokohlídka, také Ital Piero Caruso z Caruso Pizza, a k tomu přivezou pořádnou pizzovou nadílku.
4: Přesně tak, že jsme se probudili pěkně.
5: Kohout s tím souhlasím.
4: Takže ještě jednou, odkud jste, kolik vás je a proč bychom měli přijet právě k vám. Pište na studio@krokodil.cz.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Dobré ráno, jdeme na silnice a v téhle chvíli se podíváme do linky řidičů.
7: Ondra, Brno, na Šabovřeské je nehoda mezi Písáreckými tunely a tunely Dobrovského. Směrem do tunelu Dobrovského, hodně je to ucpané. Je tam osobní auto, které vletělo zezadu do nákladního.
4: Pokud se nepletu, tak je to za připojením z ulice Bráfova, no ale pojďme se podívat také do ještě za Jakubem, který nám řekne, co na těch silnicích je komplet nového.
8: Pěkné ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně na Heršpické ulici na cestě do centra před Strážní komplikuje průjezd dopravní nehoda. Kolona má necelý kilometr. Doprava kolabuje před kruhovým objezdem ulic Sokolova a Kšírova. Ucpává se už i cesta přes Ostravskou ulici až k Dornichu. V úseku 2 kilometrů se popojíždí na obchvatu Modřic před nájezdem na silnici 52 směr Pohořelice. A na dálnici D1 vázne doprava v obou směrech před omezením na 196. kilometru. Konkrétně od Prahy od Ostrovačic a od Vyškova od Holubic. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánci Koptilšar.
4: Kubo, děkujeme. Pokud pojedete ze Slavkova nahoru k Rousínovu, tak v těch serpentínách nad Slavkovem se v téhle chvíli řeší nehoda osobního auta. Šťastnou cestu.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Rádia Krokodýl.
1: 7,5 minuty po půl deváté na Krokodýlu jdeme za dětmi.
2: Ve školce Nelson se ptáme, proč v noci někdy jsou vidět hvězdy a někdy ne.
3: Proto se někdy ten měsíček někdy nechce, protože ty hvězdičky nemůžou být pozad.
4: Protože když jsou Vánoce, tak je brzo tma a jdou vidět. A potom, když je léto, tak je zase pozdě tma.
5: Díky tomu, že slunce nesvítí na měsíc, protože měsíc svítí na hvězdy.
6: Protože někdy ty hvězdy můžou zatavit mraky a někdy ne.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Robin Schulz a Sugar na rádiu Krokodýl, 3 minuty před 8:45. Venku máme hezky, v centru Brna už máme v téhle chvíli 20 stupňů a teplota se nám bude zvedat na odpoledních 25 až 28 při jasné až polojasné obloze.
1: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
2: Dobré ráno. Včera to byl přesně měsíc od požáru záchranné stanice v brněnské Slatině. Dělníci dokončili úklid požářiště a pokud půjde vše podle plánu, nové zázemí by mohlo být hotové do zimy. Na obnovu stanice lidé poslali přes 16 milionů korun. Dnes v Česku vyvrcholí příliv teplého vzduchu s teplotami až 28 stupňů, po kterém se zítra ochladí a bude pršet. Ve středu se nejvyšší teploty budou držet do 19 stupňů. V druhé polovině týdne se mírně oteplí. Ulice Madridu včera zaplnil více než 1 000 000 lidí, aby se zúčastnili mše svaté pod širým nebem vedené papežem. Jednalo se pravděpodobně o největší událost týdenní návštěvy Lva 14. ve Španělsku. Při ní včera prohlásil, že Bůh stojí na straně chudých a opuštěných. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost 5. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Ramadány z Indonésie. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
4: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojující módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
5: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se 4letou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
6: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí
8: pobyty u moře v krásné italské Kalábrii, odlety z Brna, velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
7: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno, www.emma.cz.
9: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
14: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
13: A proč?
14: Mrknout se na auto.
13: A proč?
15: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 000 korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
16: Děkujeme vám.
17: No vám.
16: I tobě.
17: A taky tobě.
18: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jako bych slyšel váš spor v kanceláři, z kterého, že to je filmu, tahle písnička, Katka by věděla.
1: Čo jo, to jsi mě zaskočil teda.
0: Nothing Hill.
1: Aha, taky, no jo, vlastně
0: Julia Roberts.
1: Nedávno asi bavili, že...
0: Přesně tak, pojďme do Brna.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně.

0: mě čekalo ve chvíli, kdy policisté tramvaj zastavili a takticky vstoupili do vozu. Jakmile muž policisty spatřil, odhodil zbraň na zem. To už mu ale nepomohlo. Hlídka jej za pomocí donucovacích prostředků vyvedla ven z tramvaje. Muži navíc vyšel i pozitivní test na přítomnost drog. Naštěstí se později ukázalo, že šlo pouze o airsoftovou kopii ostré pistole. Policisté zároveň upozorňují, že i manipulace s maketou zbraně nebo volně prodejnou zbraní na veřejnosti může být přestupkem, může vyvolat vážné obavy okolí a vést k ráznému policejnímu zákroku. Přeji pěkný den a naslyšenou.
1: Děkujeme.
2: Tolik mluvčí policie David Chalupka, přijme hezké pondělí.

0: Jesse G a B.O.B. Price Tag tady u nás na Rádiu Krokodýl 3 minuty před 9 hodinou.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Workshop Zachraň divadlo nabízí divadlo Radost v 16.30 a mimini divadlo Plavba za duhou uvádí divadlo Radost také v 16.30.
1: Rádio Krokodýl.
5: Za kolik bereš?
6: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
5: A proč ještě nejezdíš elektricky?
7: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
8: Tradiční akce pro celou rodinu. Kunštátský svátek řemesel a ušlechtilé krásy koní nabízí i letos bohatý a zajímavý program. Můžete se těšit na koně ve volnosti, zápřah dvojspřeží i čtyřspřeží, výcvik kyrysníků, práci s lasem, taneční vystoupení, ale také na tradiční jarmark, dětské dílničky a spoustu dalších atrakcí. Kunštátský svátek řemesel se koná již tuto sobotu a neděli v Panské zahradě v Kunštátě.
9: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
0: 24. týden začal, uplynulo z něj 8 hodin 59,5 minuty. Máme pondělí 8. června, Medard slaví svátek a Katka nachystala další zprávy. Dobré ráno.
12: Pěkné ráno, řidiči v Brně musí ode dneška počítat s omezením v ulici Benešova, víc už za chvíli.
0: Co si dáme po 9. 90. Michaela Jacksona. Fun Factory. A taky třeba Offspring. Dnešní počasí bude letní, v centru Brna máme 20 stupňů, podobné teploty jsou všude po Moravě. Odpoledne bude ještě teplej, 25 až 28, jasno nebo polojasno.
13: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
12: Přeji hezké dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
12: Brněnské teplárny začaly dnes výměnou parovodu za horkovody v ulici Benešova. Od Grandu až k ulici Divadelní se jízdní pruh ve směru na Malinovského náměstí uzavřel pro auta. Jezdit budou po chodníku a pro chodce vznikne ochranný koridor. Omezení potrvá do poloviny října.
1: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
12: V zoo Hodonín se letos na jaře narodila mláďata drápkatých opiček tamarínů pinčích, přímorožce arabského či krasky červenozobé. Stádo zeber čepmenových se rozrostlo na 7 kusů, když se koncem května narodila kobylka.
1: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
12: Závažný pracovní úraz na pile v Kojeticích skončil u soudu. Zaměstnanec při zásahu do válečkového dopravníku utrpěl těžké poranění ruky s trvalými následky. Okresní soud Třebíči nyní zprostil jednatele firmy obžaloby z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Státní zástupce se odvolal. Tenista Jakub Menčík se po semifinálové účasti na Roland Garo posunul v žebříčku na 17. místo. Jeho přemožitel a pozdější šampion Alexander Zverev si upevnil 3. místo. Pozici světové jedničky ve čtyřhře na pařížské Antuce potvrdila Kateřina Siniaková.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne, jdeme na silnice, slovo dostává Jakub.
2: Pěkné ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Velké problémy očekávejte v Brně na Žabovřeské ulici směr Královo pole. Za nájezdem na Bystrc se srazilo osobní auto s nákladním. Zhruba 4-kilometrová kolona se proto táhne téměř od Starého Lískovce. Ucpané je proto také poříčí do centra před Vídeňskou. V křižovatce k Šírově a Sokolově ulice na kruhovém objezdu se srazilo nákladní auto a dodávka. I tam čekejte dlouhé zdržení v kolonách. A na dálnici D1 vázne doprava v obou směrech před 196. kilometrem. Od Vyškova od Slatiny a směrem od Prahy od 192. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kuby Dilšar.
0: Kubo, děkujeme. Pojďme se ještě podívat na D2, kde máme taky čerstvou nehodu od Břeclavy na Brno na kilometru 46,5. Je tam nehoda v levém jízdním pruhu, nákladní auto s dodávkou.
14: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 9:03, když se dostaneme k tomu, co vám chceme sdělit. Katko, otázka, jestli pak víš, jaký je nejoblíbenější pták holek na bytovém odboru radnice Brno-jih?
1: Tak to si vůbec netroufám typovat.
0: Jmenuje se Kebu.
1: Kebu? Mm-hmm. To je co jako?
0: To je pták.
1: Tak jo.
0: Teď vážně, my jsme o tom dneska ráno informovali. V městě Brně máme holuby a jejich moc a jsou s nimi problémy.
1: Ano, město Brno řeší, co s nimi, jak s nimi naložit a hlavně to přemnožení, že jo? A někde už na to asi přišli.
0: Přesně tak. Mimochodem, 3x týdně loví holuby v Komárově. Tak to jen tak
1: Kebu?
0: Jako... Kebu se jmenuje.
1: Tak zdravíme Kebu.
0: Je to Káně, prosím tě pěkně. Ten pták správný. Dobré
1: no,
0: ráno.
1: Káňátko.
2: Rádio Krokodýl, 99. Každý den po 9:00 nám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9:00.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, proč si sebou blondýnky pokaždé berou do školy pas? No, protože musí přes přechod.
0: 99. Celou hodinu vám hrajeme na Krokodýl to nejlepší z 90. let. 90.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: A kdo pak nám napsal na program @krokodil.cz? Verča z Brna. Ahoj krokodýle, chtěla bych zahrát mou oblíbenou od Pink So What. Ráda vás poslouchám a tohle je písnička, která je ideální na začátek pracovního týdne. Tak všem do práce, díky, posluchačka Verča z Brna.
0: Rádio Krokodýl, hit vašeho života.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Cože, to jde na koupaliště? No jasně, že ano. Kde to jde? Kde můžete u toho taky ladit krokodýla? Tak například jako první otevřelo koupaliště na Kraví hoře. Plavky, ručník, můžete rovnou vyrazit. Otevřeno má i oblíbený biotop na Brno-Jihu. Ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání, letní chill a pozor, mají tam italskou zmrzlinu z nového italského zmrzlinovače. No a koupaliště Královo pole to oficiálně zahájilo letošní sezonu tuhle sobotu, takže už můžeme vyrazit se krásně ráchat. 9 hodin, 19 minut, přeju hezké dopoledne.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Radio Krokodýl.
3: Krokodýlí zvuky, pravdy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
4: Co tato pájka spojí, ty nerozděluj. Ano, pájecí potřeby nyní v ProEx 2000. Páječky, plynové kartuše, cín, hadice, pájecí kladívka, letovací vody, to vše zakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000, kde vám také rádi poradíme s výběrem. Pájky a veškeré příslušenství u ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
7: Nepoznávám své známé v dálce.
6: Vidím to na žejdla.
8: Při čtení se mi mlží písmena.
6: Vidím to na žejdla.
9: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
6: Vidím to na žejdla.
10: Při řízení mám neostrý pohled.
11: Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
12: Prázdninové Brno, příměšťáky Bruno.
13: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
14: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
15: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
16: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
15: A proč?
16: Mrknout se na auto.
15: A proč?
17: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
18: První probuzení na moři?
19: První selfie s delfínem.
0: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
12: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
0: Je dobré mít přítele na celý život.
14: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: No doubt, za námi, před námi hádání hitu v jedné sekundě. Na telefoně lince 603 103 103. O co dneska soutěžíme, co nabízím za tu správnou odpověď, pokud se k ní samozřejmě dostaneme? Tak jsou to dvě vstupenky na ohňostroj. Říkáte, počkáte, jsou zdarma ty ohňostroje. Ano, to máte sice naprostou pravdu, ale tyhle vstupenky jsou na ozvučenou tribunu RegioJetu u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku města Brna. Ten ohňostroj bude odpalován 1. července ve 22 hodin a 30 minut. Kdo pak se dovolal? Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Lucie.
1: Dobrý den, Lucie. S kým byste šla na ohňostroj, kdybyste uhodla?
2: Prosím, ještě jednou.
1: S kým byste šla na ohňostroje, kdybyste to uhodla?
2: Asi tady s kolegyněma v práci, kde posloucháme.
1: Dámská jízda, dobře. Můžeme hádat?
2: Můžeme.
3: 3, 2, 1, go!
1: Tak, děvčata. Jsou dva, napovím.
2: Justin Bieber.
1: Správně, a ten druhej? Ed Sheeran.
2: Jo, Ed Sheeran, ano.
1: Stačilo mi aspoň jeden, dobře, I Don't Care se to jmenuje. Tak jo, vstupenky jsou vaše, já vám gratuluju.
2: Perfektní.
1: Nezavyšujte. Mějte se moc hezky, zatím naschranou.
2: Zatím naschle.
1: Dáme si to celé, ještě musím taky říct, I Don't Care se to jmenuje. Tady je Krokodýl.

0: I Don't Care, dnešní hit v jedné sekundě uhodnutý na první pokus. Vrátíme se do 90. let, kdo bude, co bude? Ano, do 10. například Sucks Cecilia, dáme také Eňu. A bude i Metcon. Dneska slaví svátek Medard, tak gratulujeme, přejeme všecko nejlepší. Tady je Krokodýl, hezké dopoledne.
1: Již od středy v nabídce. Veselá kráva 120 gramů, různé druhy za 29,90. A Mila 50 gramů za 17,90. Najdete v prodejnách Rapo.
2: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
3: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
4: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
3: To bude lepší než hodina přírodopisu.
4: Proto pojedeme do Olympie Brno.
5: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusu novým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
6: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
7: Za kolik bereš?
8: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
7: A proč ještě nejezdíš elektricky?
9: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
10: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
14: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99.

0: Klasická diskotéka z 90. let Venga Boys nám uzavřela 90. po 9. Bude 10 a to znamená, že budou zprávy a ty má Petra, pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne, policisté začnou používat elektronické pokutové bloky, i o tom už za chvilku.
0: Minuta a čtvrt a bude 10 hodin.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
3: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Co zahrajeme po 10. Kaomu Lambada bude. Z těch novějších například Taylor Swift. A z těch českých činasky. Někdy se to prostě povede, stačí
3: vteřina. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Mohli bychom si říct, že bychom se vůbec nezlobili, kdyby vyšla dnešní pranostika, že jak je dnes, tak bude dalších 40 dní. Ano, dneska je Medarda. A venku už máme moc krásně. 23 stupňů hlásí Brno, 20,5 Vyškov, 22 Břeclav, 20 Znojmo, Žďár nad Sázavou 20,5, ale odpoledne ty teploty budou letní 25 až 28 stupňů při jasné až polojasné obloze.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Nejvyšší soud v novém rozsudku rozšířil prostor pro odškodné lidi se zdravím poškozeným po vakcíně proti covidu. Právo na odškodné se nebude omezovat jen na extrémní případy, jako je bezprostřední ohrožení života nebo úplná ztráta soběstačnosti. V rozsudku jde konkrétně o muže, u kterého se v roce 2022, 2 týdny po třetí dávce očkování proti koronaviru, rozvinul zánět srdečního svalu. Policisté začnou při řešení přestupků o prázdninách používat elektronické pokutové bloky, zatím jen na vybraných silnicích. Při vypisování těch papírových se totiž stávají chyby a těch pak využívají řidiči, kteří prostřednictvím právníků usilují o zrušení uděleného trestu. Běžné papírové bloky ale úplně neskončí a stále budou k dispozici jako alternativa. Čínský prezident Xi Jinping dnes zahájil dvoudenní návštěvu Severní Koreje, která je první od roku 2019. Na programu má mimo jiné i summit se svým severokorejským protějškem Kim Jong-unem. Na počest Xi Jinpinga vypálili vojáci 21 salv. Golfistka Nelly Kordová ovládla US Open a připsala si čtvrtý titul na majoru v kariéře. Světová jednička na turnajích elitní kategorie získala druhou trofej za sebou poté, co v dubnu triumfovala na Chevron Championship.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne, jdeme na silnice, slovo má v téhle chvíli Kuba.
6: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Žabovřeské ulici směrem na Královo pole za nájezdem na Bystrec byly následky po nehodě odstraněny a kolona od Starého Lískovce se téměř rozjela. Bouralo se ale na úvozu ve směru na Veveří před ulicí Tvrdého, doprava tam zpomaluje. V obou směrech je ucpaná zvonařka a v křižovatce k Šírově a Sokolovi ulice na kruhovém objezdu stojí nákladák a dodávka po nehodě. I tam počítejte s kolonami pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Jakub Pilušar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Jsou 2,5 minuty po 10. hodině. Dneska Medard slaví, zítra Stanislava, ve středu Gita, ve čtvrtek Bruno, v pátek Antonie, v sobotu Tonda a v neděli Roland. To jen tak dopředu, abyste věděli, na koho nezapomenout. My nezapomínáme na Katku, která už za chvilku převezme to žezlo tady. Hezké dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Chemici neumírají, jen přestávají reagovat.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Novinka Rádia Krokodýl. Taylor Swift. Opel.

0: Poslouchám Radio Krokodýl.
1: Poslouchám Radio Krokodýl.
0: Poslouchám Radio Krokodýl.
2: A kdo poslouchá, ten taky vyhrává. No a když nám napíšete, kde posloucháte Krokodýla, můžete vyhrát pořádnou pizzovou nadílku. S ní přijede naše krokohlídka, taky Ital Piero Caruso z Caruso Pizza. Tak na nic nečekejte a pište na studio@krokodil.cz, odkud jste, kolik vás tam je a proč máme přijet právě za vámi. Originální důvod vás této výhře přiblíží.
3: Transport Show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
9: A auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
10: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
11: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
10: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
11: Co si vezmu na sebe?
10: Zalando.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
16: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
17: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
18: Je dobré nebýt nikdy sám.
19: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
20: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Na dnešní oběd můžete vyrazit například do brněnského podniku Rajhlinky, kde nabízí polévku kulajdu a k tomu hamburskou vepřovou pečení a houskový knedlík. To vše jen za 150 korun, tak z krokodýla dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: na čase být.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: A máme pro vás důležité upozornění, a to nejen pro brněnské majitele a chovatele pejsků. Ti budou muset každého svého psa od 1. července povinně zapsat do nové centrální evidence psů. Údaje budou do evidence zadávat veterináři, chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. No a pozor, za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun, tak to mějte na paměti.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
4: Bezva Fest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syria Curry, Pokáč, Lollipops, Kája a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
5: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jsou Shawn Mendes a Camila Cabello tady u nás na Krokodýl krátce před 11. Petra má další čerstvé zprávy.
1: Hezké dopoledne. Římské náměstí se v létě promění v dějiště kulturních akcí. Podrobnosti o tom za chvilku.
2: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
3: Je to tak, Ford Tourneo Custom. Co na něj říkáš?
2: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
3: A nejen to. Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
2: To chci.
3: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
4: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 10. června stavebniny Mlenský pořádají den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
5: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
6: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. z Krokodýla Miley Cyrus. Taky bude Tasmin Archer. A děláme si Like It. Za půl minuty bude 11.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes bude opět nádherně jasno až polojasno. Večer začne postupně přibývat oblačnost a teploty 25 až 28 stupňů.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Římské náměstí se v létě promění v dějiště kulturních akcí. Program zahájí 10. června minifestival Biograph Sound. Na místě vznikne i letní kino, které bude promítat vždy ve středu a ve čtvrtek. Vstupy na všechny akce budou zdarma. Návštěvníci v místě najdou stánky s občerstvením nebo lehátkové zóny. Od smrti Moniky a Kláry Kramných brzy uběhne 13 let. I když byl z dvojnásobné vraždy shledán vinným Petr Kramný, kauza stále žije. Případ by mohl být znovu otevřen kvůli novým zjištěním, která zpochybňují posudek, na jehož základě byl Kramný odsouzen k výjimečnému trestu. Do konce tohoto roku má stát zprovoznit evropskou digitální peněženku, která by měla postupně nahradit českou aplikaci e-doklady a ulehčit cestování. S evropskou aplikací se bude možné prokázat i na dálku, a to třeba na e-shopech, což současné e-doklady neumožňují. Ve volbě prezidenta fotbalového klubu Real Madrid uspěl současný šéf Florentino Pérez. 79-letý kouč získal mandát řídit jeden z nejvýznamnějších evropských fotbalových klubů do roku 2030.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné dopoledne z Krokodýla taky všem za volant a jak to vypadá na silnicích, prozradí Kuba.
9: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na ulici Uvoz na úrovni parku hradu Špilberg stojí dvě osobní vozidla po nehodě. Na Brněnsku u nájezdu na D52 v Modřicích bourala také dvě osobní auta, čekejte tam zdržení. A na příjezdu do Brna z Bratislavy po dálnici D2 před exitem 3 se srazilo osobní auto s nákladním. Postojíte si tam v 5-kilometrové přerušované koloně. Rádio Krokodýl z globální stánce Kutilšar.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu.

0: 11. se pro vás chystá Krokodýl cestovatel. Hádat budeme název města, kde najdeme zámek a hrad, taky židovskou čtvrť se hřbitovem a synagogu. No a za odhalení tohoto města můžete vyhrát vstupenky na ozvučenou tribunu během ohňostrojů Ignis Brunensis, tak buďte s námi, za chvilku soutěžíme.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Přijde trenér hostů o přestávce za hráči do šatny a říká: nechci být pověrčivej, ale za stavu 13-0 to na výhru moc nevypadá.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel připraven v 11 hodin na 19 minut, kdy můžete volat Studio Krokodýla 603 103 103 a máme tady pro vás dvě vstupenky na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku. Jedná se o ohňostroj, který se odehraje 27. června od 22.30 a v režii Česka. Tak mám tady pro vás dva lupeny na tuto ozvučenou tribunu a mám taky pro vás nápovědy. Dneska se tedy ptáme na město v okrese Blansko, které je právě po Blansku v regionu druhé největší. Najdete tady například stejnojmenný zámek a hrad, taky židovskou čtvrť s hřbitovem a synagogu. Tak kdo ví, na které město se ptám? Asi už někdo tuší. Hezké dopoledne, Krokodýl, kdo se dovolal?
2: Hezké dopoledne, tady Jitka.
1: Jitko, já vás zdravím, odkud voláte?
2: Přímo z Brna.
1: Přímo z Brna a tušíte, na které jiné město jihomoravské se ptám?
2: No já tak doufám, že to budou Boskovice.
1: Doufáte správně, jsou to Boskovice, tak velká gratulace.
2: Tak to vám děkuju, paráda.
1: Tak rádo se stalo, kde jste byla naposledy na ohňostroji?
2: Ježíš, no jelikož mám teďka dvě malé děti a ono to bývá docela pozdě, tak už to pár let bude, musím říct.
1: A teď už teda tak můžete, jo?
2: Teď už můžu, ano, teď paráda. Už konečně můžu.
1: Tak paráda.
2: To bude tak po pěti, po šesti letech.
1: Super, tak někoho si vemte sebou, protože máte dvě vstupenky na ozvučenou tribunu a věřím, že si to krásně užijete. Tak blahopřeju.
2: Moc krát děkuji.
1: Zůstaňte mi na telefonu, hezký den i vám. Nashledanou. No a vám všem krásné dopoledne v 11 hodin a 21 minut přesně.
0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
3: Mami, já se nudím, co dnes budeme dělat?
4: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
3: Mami, já chci do Bonga, tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz, léto plné her, pohybu a radosti.
0: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity. Brno Líšeň.
5: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
6: Pivnice nad Hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne. Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte Hladince popřát. Těšíme se na vás.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Je dobré mít parťáka při práci.
11: Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

0: Zdraví krokodýl. Na aktuální otázky ohledně tantrických masáží nám odpovídá Sylvie Zahradníková, profesionální masérka a koučka intimity. Proč lidé chodí na masáže?
1: Masáž uvolňuje celkové svalové napětí, zlepšuje prokrvení, odbourává stres, celkově harmonizuje tělo a ovlivňuje vnitřní orgány. Při fyzickém kontaktu se zvyšuje hladina oxytocinu, hormonu lásky, který u obou navodí celkově lepší pocity. Takže dotek není jen projevem lásky, ale je to přirozená terapie. Vědomý dotek nabízí jedna z typů masáží, kterou děláme, a to je tantrická masáž.
2: Zastavte se na chvíli, vypněte svět kolem. Uvolnění těla i mysli, vědomý dotek a hluboká relaxace pro muže, ženy i páry. Individuální a diskrétní přístup, kde si dopřejete klid a rovnováhu. To jsou tantrické masáže s Sisi. Objednávejte se na sisi@masaje.cz.
3: Rádio Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: V 11 hodin na 37 minut připraven náš krokodýlí zvuk a za jeho odhalení 104 800 korun na lince 603 103 103, kterou můžete vytáčet právě v této chvíli, přátelé, je vám k dispozici. A někdo byl nejrychlejší, tak kdo tam? Hezké dopoledne, krokodýl Katka.
2: Ahoj, tady Kristýna.
1: Kristýno, zdravím tě, hezké pondělí, jak se dneska máš?
2: Dobře, je krásný počasí, takže je to skvělý.
1: Voláš z práce?
2: Jsem teď na cestě do Brna.
1: Na cestě do Brna, tak dobře, dojeď. A jestli jsi připravená, tak si zopakujeme náš zvuk, zní takto. Víc než 100 000 za něj, na co by se ti hodily tyhle peníze?
2: Určitě dovolená.
1: Určitě dovolená, jako všem, tak fajn. Tak ti držím pěsti. No a ptám se, co typuješ?
2: Zkusím loupání vařeného vejce.
1: Loupání vařeného vejce a arbitr říká, že tentokrát ještě to nevíde, není to vařený vajíčko a loupání. Tak jo, budu ráda, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
1: No a pro vás všechny dobrá zpráva, krokodýlí zvuk zůstává prachy, tak je navyšujeme bank do příštího soutěžního kola.
3: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. Pro X 2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
4: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz.
5: Nazdar rockeři. Festival Vezuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
6: Tradiční akce pro celou rodinu. Kunštátský svátek řemesel a ušlechtilé krásy koní nabízí i letos bohatý a zajímavý program. Můžete se těšit na koně ve volnosti, zápřah dvojspřeží i čtyřspřeží, výcvik kyrysníků, práci s lasem, taneční vystoupení, ale také na tradiční jarmark, dětské dílničky a spoustu dalších atrakcí. Kunštátský svátek řemesel se koná již tuto sobotu a neděli v Panské zahradě v Kunštátě.
7: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
8: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
13: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
12: A proč?
13: Mrknout se na auto.
12: A proč?
14: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 000 korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Katy Perry a Timbaland tady u nás na Krokodýlu. Lehce před 12. bude poledne a to znamená čas na další čerstvé zprávy s Petrou.
1: Hezké poledne, dnes začala přestavba parovodu na horkovod v Benešově ulici, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Z hitu po 12.

0: zaspívá Xindle X.
1: Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím.
0: Za půl minutky bude 12.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zatímco dneska bude parádně, sluníčko a teploty až kolem 28, zítra očekáváme velkou oblačnost, má pršet a objeví se místy bouřky. Teploty 24 až 27 stupňů, ovšem na západě a severu našeho kraje jen kolem 23.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Přeji hezké pondělí.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Pracovníci brněnských tepláren dnes začali s přestavbou parovodu na horkovod v Benešově ulici. Stavba omezí dopravu od hotelu Grand po Malinovského náměstí. Stavbaři uzavřeli jízdní pruh blíž k autobusovému nádraží a auta nově vedou po části chodníku. Zastávky linek 47 a 49 se přesunuly k viaduktu. Omezení mají trvat do poloviny října. Vláda ANO, SPD a motoristů chce zpřísnit podmínky vyplácení dávek pro ukrajinské uprchlíky. Jde o součást rozsáhlejšího návrhu zákona, který kabinet označuje jako bezpečnostní novelu. Ale zatímco novela má platit od začátku příštího roku, změny v dávkách se rozběhnou až od 1. ledna 2028. Ministerstvo vnitra to zdůvodňuje tím, že na změny se musí připravit elektronické systémy nebo úřady práce. Nejméně 16 mrtvých a více než 200 zraněných si vyžádalo zemětřesení o síle 7,8 stupně, které v noci na dnešek zasáhlo filipínský ostrov Mindanao. Otřesy poškodili řadu budov a klíčový most ve městě General Santos. Zemětřesení vyvolalo metr vysokou vlnu tsunami, která zasáhla okolní pobřeží. Malajzie už zasažené zemi nabídla pomoc. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Nejlepší z Češek Tereze Širůčkové finále těsně uniklo a byla devátá. Michaela Smetanová skončila v Praze 15.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné poledne i vám, milí šoféři. Aktuálně pozor v Brně, policejní hlídky v ulicích Porgesova a Koliště. V Třebíči v Suchenějově ulici na křižovatce s Koželužskou se srazila dvě osobní auta a na D2 na 8,5 kilometru ve směru na Brno se střetlo osobní auto s nákladňákem. Silnice je už průjezdná jedním pruhem, ale počítejte se zdržením v koloně. Šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: krásné pondělní poledne, 2:02 vám přeje Katka Horáková, přejeme vám dobrou chuť, pokud právě obědváte a užijte si další hity Krokodýlem.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: for another.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Probíl a Kalův Frk.
3: Chlubí se paní Novotná. Ten můj Pepa, to je zuřivej milenec. No, když má konečně plnit aspoň jednou za měsíc manželské povinnosti, tak mu to nejde a on zuří. Well, my love.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: show, která musí pokračovat. Jsme Krokodýl, vaše rádio.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Teď už jdeme s naším mikrofonem Krokodýla do školky v Řečkovicích. Ptáme se, kdo je to manažer?
2: Třeba nějaká paní, třeba pracuje v nějaké firmě a je tam manažerka.
3: Třeba manažer vymyslí auta, jak budou vypadat a vymyslí značky, jak se budou ty značky jmenovat.
4: Vyrábí hodiny.
3: Třeba vymyslí domy, jak budou vypadat.
5: Ti velí ve firmě a říkají, že co má udělat třeba ten pán nebo ta paní.
0: Kdo je to manažer? Na to jsme se ptali našich zlatíček Krokodýla.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem. Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
6: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
7: Již od středy v nabídce. Veselá kráva 120 gramů, různé druhy za 29,90 a Mila 50 gramů za 17,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
8: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
17: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
18: Aha.
17: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
18: A co SSB?
17: SSB? Co je SSB?
18: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
17: A to je nějaká nová investice?
18: To je stavební spoření od Buřinky.
17: Aha, a kde se to dá stáhnout?
18: No normálně v Georgii.
19: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
20: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
1: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Jedna makarena krokodýl, jaký byl víkend z pohledu městské policie Brno, i to budeme zjišťovat za malou chvíli. Na krokodýl.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Rádio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Krokodýl ale Farben, hrajeme hit za hitem, jsme vaše rádio, no a teď se jdeme podívat na mobily ve školách.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jsem ředitelka ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Ivančicích, jmenuji se Jana Dvořáková. U nás ve škole používání mobilních telefonů má svá pravidla už 6 let. Mobily žáci používají pouze se svolením vyučujících pro potřebu výuky.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.
3: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
4: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
3: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
4: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
3: To chci.
4: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 10. června stavebniny Mlenský pořádají den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
6: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
7: Jste spolehlivý samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
8: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
9: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně, na Veveřích v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
10: Prázdninové Brno, příměšťáky Bruno.
11: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
12: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
15: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
14: A proč?
15: Mrknout se na auto.
14: A proč?
16: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
17: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nám.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Karel Go, Charlotte Gotová. Čerstvé zprávy s Petrou, o čem budou?
2: Hezké odpoledne už je. Společnost Cordis nechala upravit software validátorů jízdenek. Proč to uslyšíte za chvilku?
1: Musím tě vysvětlit, co to je validátor. Někdo to
2: třeba
1: neví.
2: To je takový to, kde se označují jízdenky.
1: No, takže cvakátko.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz
5: FMX Gladiator Games se po dlouhý

0: 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
1: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
2: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
5: Po 13. hodině z Krokodýla Eva Max. Savage Garden. Bude taky Adam Ďurica. Je tady 13. hodina.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
5: Dnes máme na jižní Moravě skoro jasnou oblohu. Teploty jsou příjemné kolem 27 stupňů. Zítra čekejte zataženo. Deštivo, teploty příjemné kolem 26.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Pěkné odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Koordinátor veřejné dopravy v Jihomoravském kraji, společnost Cordis, nechal upravit software validátorů jízdenek. Validátory na nádražích a automaty ve vlacích nově obsahují u jednotlivých druhů jízdenek informace, pro koho jsou určeny. Lépe se díky tomu zorientují cestující, kteří mají nárok na zlevněné jízdné. Oddálit věkovou hranici pro chirurgickou změnu pohlaví o 3 roky na 21 let chce spolu s nastavením dalších podmínek skupina senátorů ze 3 klubů v novele, kterou by se Senát mohl začít zabývat příští týden. Změny občanského zákoníku a dalších norem připravili v reakci na předloňské rozhodnutí ústavního soudu, který zrušil zákonnou podmínku chirurgického zákroku pro úřední změnu pohlaví. Prohlídka dominanty německého Kolína nad Rýnem už nebude zadarmo. Za vstup do známé katedrály svatého Petra lidé od července zaplatí v přepočtu 290 korun. Podle církevních představitelů má poplatek pokrýt zvýšené náklady na zachování památky. Vstup zůstane zdarma pro účastníky bohoslužeb, děti do 13 let, osoby s těžkým postižením a jejich doprovod nebo na náboženské svátky. Tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku na 17. místo. Pozici světové jedničky ve čtyřhře na pařížské Antuce potvrdila Kateřina Siniaková 11. grandslamovým triumfem v ženském deblu v kariéře.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
5: Dejte pozor, na brněnskou Mondřicích u nájezdu na dálnici D2 boural kamion do dopravního značení. Projedete s omezením. Další komplikace, pozor, došlo k požáru dodávky D1, směr Praha 178 km. Před místem se tvoří 7-kilometrová kolona. Komplikace také na silnici z Brna na Vyškov. U Holubice srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Na koupališti Kraví hora v Brně po celý dnešní den probíhá Den dětí, tak se tam zastavte, třeba po práci, s rodinkou.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Paní Pátková říká manželovi: Pepo, nechceš mi pomoct umýt nádobí? To nevíš, že nemůžu na nohy? Já se dělal legraci. Už je dávno umyté. Daj si pivo? Už letím. Škoda, že už je to nádobí umyté. Bohužel není a pivo taky není, ale když už jsi tady, můžeš ho umýt.

0: Krokulína, taky ty pro vás. Dneska probíhá dětský den na koupališti Kraví hora. Právě dnes od 13 do 17 vstup je zdarma. Čekají vás tam plechovková střelnice, zvířátka z balonku, malování na kelímky. No a samozřejmě koupačka, skákací hrad zdarma od 10. do 17. hodiny. Teď máme 13 hodin 20 minut.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky, pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. Pro X2000CZ.
2: Radio Krokodýl. Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky

0: Jižní ráj. Těšíme se na vás.
1: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
2: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
1: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
3: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
4: Ach, jo, to je hrozná práce.
0: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.žaluzie-slavik.cz.
5: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
7: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
6: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
7: No přece od Klimastylu z Hodonína.
8: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
9: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
0: Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Dneska tam máme parádní den. Jste s Krokodýlem, tohle je vaše rádio. Díky, že jste s námi. Pokud byste chtěli dneska někomu dělat radost, v hitech na přání, máme pro vás náš interaktivní pořad, kdy se s námi můžete spojit.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na přání. Na přání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Pivnice Nad Hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne. Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte Hladince popřát. Těšíme se na vás.
6: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
7: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
6: To bude lepší než hodina přírodopisu.
7: Proto pojedeme do Olympie Brno.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Dyton.
7: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Daniel Walter na Krokodýlo. Čerstvé zprávy s Petrou. O čem budou?
1: Hezké odpoledne a linka číslo 8 dnes večer pojede jinak. Podrobnosti o tom za chvilku. Radio Krokodýl.

0: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
1: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Hororovou muzikálovou komedii The Addams Family uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Rokový lidový muzikál Jánošík a ne na skle malované uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Inscenaci Fajdra Zatmění nabízí divadlo Redota v 19 hodin.
0: Radio Krokodýl.
2: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
0: Radio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
5: Z Krokodýla Dance Monkey. Yes, bude Brian Adams. Je tady 14. hodina.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
5: Zítra už čekejte zataženost deštěm, teploty kolem 23 stupňů.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Pěkné odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Z důvodu realizace průzkumného geologického vrtu dnes bude od 20.20 nepřetržitě až do ukončení provozu denních linek vyloučen provoz tramvají mezi zastávkami Bělohorská Novolíšeňská. Osmička bude rozdělena na dvě samostatné provozní větve nemocnice Bohunice Krásného a Novolíšeňská Mivkova. Náhradní dopravu zajistí mimořádná autobusová linka X8. Prezident Petr Pavel dnes vyrazil na jednání vlády. Uvedl, že jde vyjasnit svou pozici. Hlava státu avizovala, že důvodem návštěvy je snaha o koordinaci účasti představitelů státu na mezinárodních akcích. Jednou z nejbližších bude červencový summit NATO, kde vláda prezidenta nechce. Bývalá prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová a její partner Juraj Rizman se rozešli. Pár, který slovenská veřejnost vnímala jako jeden z nejstabilnějších, své cesty rozdělil po 6 společně prožitých letech. Dvojce ve společném vyjádření uvedla, že se rozchází ve vzájemné úctě a lidé nemají čekat žádné skandály. Čeští hokejisté odehrají příští rok své zápasy v základní skupině B mistrovství světa v Düsseldorfu. Podle původních plánů, které zveřejnila Mezinárodní hokejová federace v pátek na svém webu a později je stáhla, měli hrát v Mannheimu. Novou verzi federace po dohodě s německými pořadateli vydala dnes.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
5: Pojďme na silnice, víme, kde jezdí.
9: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Ostrovačice na 178. kilometru hasiči likvidují následky po požáru nákladního auta. Projíždí se jedním pruhem, zdržíte se od 188. kilometru. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a narazové kolony hlavně kamionů od 210. kilometru až do Brna ke sjezdu na D2. Na Brněnsku při průjezdu Drásové v Tištovské ulici srazilo osobní auto chodce. Na místě zasahují záchranáři a policie řídí dopravu kyvadlově. V Brně ve Vídeňské ulici směrem na Pohořelice na úrovni Moravan došlo k požáru osobního auta. Na místě zasahují záchranné složky, počítejte s omezením. A v Brně v Křenové ulici u křižovatky s ulicí Špitalka směrem z Židenic se srazila dvě osobní auta. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Penka Roštoková.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Tak jak ti to jde? No už moc ne, tak dvakrát do týdne. Ne, já jsem myslel doma. Doma? Tak tam už vůbec ne.

Každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Tones and I, Dance Monkey. Krokodýl, tak co už máte staženou naši apku, krokodýláci, tak stahujte. Každá 103. vyhrává, můžete nás poslouchat kdekoliv, kdykoliv. Navíc i třeba na koupališti Kraví hora, kde probíhá dětský den, tak se zastavte až do 17. hodiny. Krokodýl, naše zpřátelené koupaliště.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Zdravý krokodýl. Zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na Rádiu Krokodýl.
2: Zastavte se na chvíli. Vypněte svět kolem. Uvolnění těla i mysli, vědomý dotek a hluboká relaxace pro muže, ženy i páry. Individuální a diskrétní přístup, kde si dopřejete klid a rovnováhu. To jsou tantrické masáže Sisi. Objednávejte se na sisi-masáže.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojí módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
4: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
5: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
6: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Je dobré mít společnost na cestě.

0: Brně to bude žít motorkami. Ano, MotoGP. Na náměstí Svobody v Brně se opět bude konat skvělá akce. Grand Prix, tedy doprovodný program od 16. do 21. června, se na návštěvníci mohou těšit na pestrý program, zahrnující setkání s jezdci MotoGP, koncerty, výstavu historických motocyklů. No a pokud si říkáte, co loni, ano, loni ta akce přilákala, představte si, rekordních 260 tisíc lidí. Tak budeme i na Svoboďáku, i s Krokodýlem. Díky, že jste s námi.
1: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
2: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, youtubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
3: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
4: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
3: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
4: A nejen to. Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
3: To chci.
4: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Po víkendu věřím, že odpočatí, možná i vyslunění, podobně jako Petra, i když ta
1: ne,
0: byla tady,
1: že? Ne, já jsem letos poprvé bílá jak zeď v tuhle dobu.
0: Fakt?
1: Nebo se ještě nikde nevystavila.
0: Doženeš to, co si dáme do zpráv?
1: Římské náměstí se v létě promění v dějiště kulturních akcí, podrobněji o tom už za chvilku.
2: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekejte zataženo, deštivo, teploty kolem 26 stupňů. Dneska tam máme příjemně.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo.
8: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl.

0: stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Římské náměstí se v létě promění v dějiště kulturních akcí. Program zahájí 10. června minifestival Biograph Sound. Na místě vznikne i letní kino, které bude promítat vždy ve středu a ve čtvrtek. Vstup na všechny akce bude zdarma. Návštěvníci v místě najdou stánky s občerstvením nebo lehátkové zóny. Dvojnásobný vrah Petr Kramný opět podal návrh na obnovu řízení. Kramný si odpikává 28 let za vraždu manželky a dcery v egyptském letovisku Hurghada. Jestli soud nové řízení povolí, zatím není jasné. Předseda Senátu se nejprve musí seznámit se spisem. O obnovu procesu Kramný žádal už před 3 lety, soud však žádost zamítl. Velitelství iránských ozbrojených sil dnes oznámilo ukončení vojenských operací proti Izraeli. Zároveň ale varovalo, že v případě dalších izraelských útoků na Libanon je obnoví, přičemž nové údery budou drtivější než ty nedávné. Prohlášení velitelství zveřejnila iránská agentura Fars. Čeští fotbalisté měli před startem mistrovství světa povinný mediální den ze strany pořadatele FIFA. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka na základně v Dallasu absolvovali focení a natáčení. Hráči například předváděli svou oslavu vstřelené branky.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Pojďme na silnice, víme, kde jezdí.
3: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy očekávejte pomalý provoz a přerušované kolony, hlavně kamionů v pravém pruhu mezi 210. a 182. kilometrem. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 8. kilometru. V Brně v křižovatce Táborské a Gajdušovy ulice došlo ke střetu dvou osobních aut. Počítejte s omezením a se zdržením. A v Brně v Jílkově ulici došlo k mimořádné události. Na místě zasahují záchranáři a komunikace je tady uzavřená. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Manželé se chystají na návštěvu a muž se ptá. Miláčku, co myslíš, kterou košili se mám vzít? Tu bez dvou knoflíků nebo tu se špinavým límečkem?

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Michael Sembelou na Krokodýlo, jsme vaše rádio. Teď rubrika Bydlení.
1: Bydlení s Krokodýlem.
0: Tipy a rady pro vás. Na aktuální otázky ohledně realitního trhu na Brněnsku nám odpovídá Petr Broža, oblastní ředitel Real Spektra. Dneska se ptáme, nová výstava v Brně má... Otázka zní, má se Brno rozšiřovat směrem ven nebo dovnitř?
2: Já si myslím, že největší šanci má Brno hlavně uvnitř svého dnešního území. Velký potenciál vidím v brownfieldech, tedy v bývalých průmyslových nebo jinak nevyužitých areálech. Dává to smysl ekonomicky, ekologicky i prakticky, protože město už tam má silnice, MHD i potřebnou vybavenost. Navíc to může oživit celé části Brna a lidem zkrátit každodenní cestování. Místo dalšího rozpínání do krajiny by se tak Brno mělo rozvíjet spíš dovnitř, jako moderní a kompaktní město.
0: Děkujeme. Na aktuální otázky ohledně realitního trhu na Brněnsku nám odpovídal Petr Broža, oblastní ředitel Real Spektra.
1: Bydlení s Krokodýlem. Každý všední den po 15. hodině rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s Krokodýlem.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

dveří. Mám lísky na snění, co vynesou jmění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: Partička hodiny na Krokodýlo a taky tip pro vás. Po práci vemte děti a vyražte. Probíhá ještě Den dětí. Přímo na koupališti Kraví hora v Brně. I s Krokodýlem taky se tam otočíme, tak se zastavte na Kraví hory, na koupališti Kraví hora, kde probíhá až do 17. hodiny Den dětí. Spousta zábavy a je to taky pro vás gratis. 15 hodin 21 minut.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
3: Tašky, folie i okapový systém máme, ale je to jediné, co potřebujete pro vaši novou střechu. Navštivte prodejny Pro X 2000, kde nakoupíte i veškeré příslušenství, jako vrtáky do dřeva i betonu, šrouby, řezné kotouče, kladiva, nářadí, hykoky, nýtovací kleště a mnoho dalšího. Vše pro vaši střechu pod jednou střechou. ProX2000.cz.
2: Radio Krokodýl. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Transport show Truck and Bus v Brně je po 2 letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
4: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Řecký ostrov Levkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Dyton.
11: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.

zeptáš se, kam jsi oči dal, tvá šťastná hvězda svítí dál, ti za ní já držím strast.

0: Šetříme s krokodýlem.
1: Tip na levný benzín a naftu, dobře poslouchejte. Benzín 36,50 a nafta 35,90. Čerpací stanice D-Oil, Brno, Podolí u Brna. Tip pro vás.
0: Šetříme s krokodýlem.
2: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 10. června stavebniny Mlenský pořádají den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
9: Firma Mlenský, ráj pro váš byt.
10: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
11: Tradiční akce pro celou rodinu. Kunštátský svátek řemesel a ušlechtilé krásy koní nabízí i letos bohatý a zajímavý program. Můžete se těšit na koně ve volnosti, zápřah dvojspřeží i čtyřspřeží, výcvik kyrysníků, práci s lasem, taneční vystoupení, ale také na tradiční jarmark, dětské dílničky a spoustu dalších atrakcí. Kunštátský svátek řemesel se koná již tuto sobotu a neděli v Panské zahradě v Kunštátě.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: První probuzení na moři?
14: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
15: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
16: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
17: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
16: A proč?
17: Mrknout se na auto.
16: A proč?
18: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
19: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
1: Nepoznávám své známé v dálce.
0: Vidím to na žejdla.
2: Při čtení se mi mlží písmena.
0: Vidím to na žejdla.
3: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
0: Vidím to na žejdla.
4: Při řízení mám neostrý pohled.
0: Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně. Na Veveří v Platýniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Třenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky.

0: více na penny.cz. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
2: Právě čtvrtá odbyla přesně, krokodýláci. Pěkné odpoledne, hezké pondělí. Stále hity a připravená Donna Lewis. Dáme si Davida Guettu, Gone, Gone, Gone.

0: bude Lucie Amerika.
1: Radio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Stále hity a připravené taky zprávy Petra Jima, takže krásné odpoledne, o čem budou, vítej.
3: Hezké odpoledne, na náměstí Svobody proběhne setkání s jezdci MotoGP, víc o tom za chvilku.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Setkání s jezdci MotoGP, simulátor Formule 1 nebo promítání závodů Velké ceny České republiky nabídne akce Brno Grand Prix, která se uskuteční od úterý 16. června do neděle 21. na náměstí Svobody. Součástí programu jsou koncerty, letní kino nebo výstava historických motorek. V brněnské zoo se narodilo 6 malých manulů. Tyto kočkovité šelmy přišly v zahradě na svět po 8 letech. S trochou štěstí je už návštěvníci mohou v expozici vidět. Už je to měsíc od požáru záchranné stanice ve Slatině. Provozovatel Zdeněk Machař říká, že dělníci dokončili úklid požářiště a pokud půjde vše podle plánu, nové zázemí by chtěl mít hotové do zimy. Na obnovu stanice mu lidé poslali přes 16 milionů korun. Při požáru 7. května lehlo popelem zázemí stanice a uhynulo několik psů. Příčinu hasiči dál vyšetřují.
1: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
3: Hodonínská zoo má tygra usurýského. Teď se zvyká na nové prostředí a pavilon je proto dočasně uzavřený pro veřejnost. 14-letý Oliver ze zoo Hluboká ale zůstane v Hodoníně jen dočasně. Zahrada se chce do budoucna zaměřit na chov tygrů sumaterských, kteří patří mezi ohroženější poddruhy. Tenista Jakub Menšík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku na 17. místo. Pozici světové jedničky ve čtyřhře na pařížské Antuce potvrdila Kateřina Siniaková 11. grandslamovým triumfem v ženském deblu v kariéře.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pozdrav do odpolední špičky Krokodýláci, pevné nervy, je to náročnější, že?
5: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy očekávejte pomalý provoz a přerušované kolony hlavně kamionů v pravém pruhu mezi 210. a 190. kilometrem. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 11. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Senka Ruštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásné sluné pondělí všem s Krokodýlem na Moravu Vysočinu. Zdraví Peťan Holík, taky Žanek Hlaváček z Hantice. Mimochodem Péťa zdraví ze Žďáru, kde je krásných 25 stupňů. Zatímco u nás tady na Kraví hoře svítí dokonce 29. A v tom teple opatrně na určitý typ pitného režimu, který máme dneska částečně v Hanticu. Zdarec.
1: Starý jak smíňa skoro k sníkalo s cigomity, co to znamená, když má někdo proglganou budku.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

Potkal jsem jednoho kuna diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Povídá žena manželovi. Já si skočím na 5 minut k sousedce a ty mezi tím nezapomeň každou půl hodiny zamíchat tu kaši.

0: Tak je tady nový týden, krokodiláci, Celine Dion to má o novém dni, doufám, že vám všechno vychází.
1: Na rádiu Krokodýl.
0: Čtvrt na pět pryč, takže Hantec, Zdarec, Janek je ready.
2: Starý jak smíra skrok sníkalo s cigom, víte, co to znamená, když má někdo proglganou budku?
0: Já myslím, že jsme vybrali dobré respondenty, protože v podstatě všichni věděli.
3: Vypitý mozek? Vypitá hlava?
4: Vypitá hlava.
0: Jo, v tomto počasí, kdy je venku skoro 30 stupňů, velmi opatrně s tímhletím tématem.
2: Proglganá budka, to znamená vypitá hlava, nebolí mozek, poškozen přívalí alkoholu, tak pozor, aby se vám to nestalo a mějte betelinin.
0: Bez přívalu alkoholu, nejlépe s přívalem nějaké chladné vody nebo dobrého čaje, krokodýláci, Sweet Caroline za chvíli pro vás. Dobré odpoledne.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojuje módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
6: Již od středy v nabídce. Veselá kráva 120 gramů, různé druhy za 29,90 a Mila 50 gramů za 17,90. Najdete v prodejnách Rapo.
7: Hledáte styl, prostor a úsporu v jednom? Přijeďte si vyzkoušet hybridní crossover Renault Arkana. Elegantní kupé s SUV designem, automatická převodovka, tichá hybridní jízda a spotřeba, která vás mile překvapí. A právě teď za akční cenu. Zvýhodnění až 170 000 korun. Autocentrum Opportunity, Brno Líšeň.
8: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
9: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
10: Pivnice Nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrec ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne. Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát. Těšíme se na vás.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Zdraví krokodýl.
1: Na aktuální otázky ohledně tantrických masáží nám odpovídá Sylvie Zahradníková, profesionální masérka a koučka intimity. Proč lidé chodí na masáže?
2: Masáž uvolňuje celkové svalové napětí, zlepšuje prokrvení, odbourává stres, celkově harmonizuje tělo a ovlivňuje vnitřní orgány. Při fyzickém kontaktu se zvyšuje hladina oxytocinu, hormonu lásky, který u obou navodí celkově lepší pocity. Takže dotek není jen projevem lásky, ale je to přirozená terapie. Vědomý dotek nabízí jedna z typů masáží, kterou děláme, a to je tantrická masáž.
3: Zastavte se na chvíli, vypněte svět kolem. Uvolnění těla i mysli, vědomý dotek a hluboká relaxace pro muže, ženy i páry. Individuální a diskrétní přístup, kde si dopřejete klid a rovnováhu. To jsou tantrické masáže Sisi. Objednávejte se na sisi-masáže.cz.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Coryl, stále hity Duffy, Mercy, 16 hodin 37 minut a bez 150 korun 105 tisíc cash za zvuky do ruky z Rádia Krokodýl pro vás. A kdo je plnoletý a má souhlas s výherním řádem, je s tím sladěn to, co máme na www.krokodil.cz, tak si už může vzít telefon, vyťukat tam studiové číslo 603 103 103. Soutěž, kde padly téměř 3 miliony korun, připravených 104 850 korun a vyvoláte právě teď.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Undo, stres, krokodýláci.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Počítáme s Rickym Martinem, kdo se správně dovolal na linku studia Krokodýla. Tady je Petr, dobré odpoledne, haló.
2: Renata, hezké odpoledne, zdravím.
0: Hezké odpoledne, Svitav. Nápodobně, ze Svitav. Děkujeme, ano. Děkujeme. Máte tam taky tak krásně, jako my tady ve štatlu, Reny?
2: Také je tady nádherně.
0: Dneska vyvedený den, tak si to všichni užívejte. A jste teď ve Svitavách doma, nebo jste v práci?
2: Ve Svitavách jsem v práci.
0: Do kolika?
2: Už za chvilku budu odjíždět.
0: Hezký. Tak zkusíme. Dobře, tak zkusíme vyhrát peníze. To znamená v práci, takže Renata je rozhodně plednoletá.
2: Ano.
0: A dá nám souhlas s výherním řádem, co, Reny?
2: Dávám souhlas.
0: Děkujem do Svitav. Posíláme, připomínáme zvuk nejenom pro svitavské posluchače Krokodýla. Co jste tam vymysleli ve Svitavách, Renčo? Co myslíte, že to je?
2: Vymyslela jsem včera s dcerou, přetlumočím její tip, typuje, že to je loupání kůry stromu.
0: Dobře, proč ne? Třeba je i šikovná, dokázala by z toho něco vyrobit, že jo? Jakou lodičku potom, nebo
2: no,
0: něco?
2: No, ona určitě. No.
0: Kolik je jí let, jak se jmenuje dcera?
2: 8 roků, jmenuje se Kateřinka.
0: Tak Kateřinku na dálku zdravíme. Kde máte? U babičky? Doma?
2: Teďka je u babičky po škole.
0: Tak Kateřinko, děkujeme za zajímavý tip loupání kůry stromu. 104 850 korun, jestli to, pane arbitře, klapne. Myslím, že z toho šlehne jenom maminku. Tak pozor, 105 000 bez 150 za kůru stromu. Dneska nevypadne. Reny, děkuji vám moc, zvedáme banka, mějte se ve Svitavách moc krásně, pak šťastnou cestu domů za rodinou, mějte se hezky,
2: nashledanou. Děkuji, mějte krásně, nashled.
3: Tašky, folie i okapový systém máme, ale je to jediné, co potřebujete pro vaši novou střechu. Navštivte prodejny Pro X 2000, kde nakoupíte i veškeré příslušenství, jako vrtáky do dřeva i betonu, šrouby, řezné kotouče, kladiva, nářadí hikoky, mítovací kleště a mnoho dalšího. Vše pro vaši střechu pod jednou střechou. Pro X 2000.cz
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj. Rádio Krokodýl.
4: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
5: Prázdninové Brno. Příměšťáky Bruno.
6: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz
7: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
8: Za kolik bereš?
9: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
8: A proč ještě nejezdíš elektricky?
10: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
11: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
12: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
13: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
17: A auto je od 4. května také v Ivanovicích. prodáváte vůz, přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
19: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
20: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Pohodové pondělí všem s Krokodýlem bude pět, hrajeme si kriminál od Britney Spears a Petra má zprávy.
1: Hezké odpoledne, v Brně dnes nastaly další dopravní komplikace, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Hororovou muzikálovou komedii The Addams Family uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Rokový lidový muzikál Jánošík a ne Na skle malované uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Inscenaci Fajdra Zatmění nabízí divadlo Redota v 19 hodin.
3: Radio Krokodýl. Petr Holík.
5: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
6: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
5: To bude lepší než hodina přírodopisu.
6: Proto pojedeme do Olympie Brno.
7: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
8: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
7: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Půl minuta bude pět, krokodýláci. A po páté Ariem. Prožijeme si sen s Lucí. Bude Mr. Sexo být a taky Swedish House Mafia. Don't you worry, child. A právě teď je přesně pět. Pěkné pondělí všem s krokodýlem.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech

0: kus i drát 150 korun za kilo.
1: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
3: Peckový pondělí dneska, protože na teploměru je o 10 čísel vyšší hodnota než na hodinách. Tady v Brně 27, 29, Čepkovice 26,5. Zdeňo, děkuju. Péťa Rosnička ze Žďáru z Vysočiny hlásí 25 a krásné slunné odpoledne. No, ale ochladí se to. Zítra zataženo, bouřky, odpoledne Morava ještě 26, Vysočina 23, ale ve středu už pak bude 17 a to bude asi nejstudenější den týdne.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Je pět, hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Pracovníci brněnských tepláren dnes začali s přestavbou parovodu na horkovod v Benešově ulici. Stavba omezí dopravu od hotelu Grand po Malinovského náměstí. Stavbaři uzavřeli jízdní pruh blíž k autobusovému nádraží a auta nově vedou po části chodníku. Zastávky linek 47 a 49 se přesunuly k viaduktu. Omezení mají trvat do poloviny října. Dnes také začaly práce v ulici Špitálka. Jednosměrná je ve směru od Radlasu v úseku od železničního podjezdu po Křenovou. Průjezdní výška aut pod viaduktem je maximálně 3,5 metru. I zde teplárny Brno přebudovávají parovod na horkovod.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
4: Více než 150 let stará synagoga v Břeclavi dostane novou fasádu. Židovskou památku dělníci rekonstruují už téměř čtvrt století. Někdejší modlitebna vybudovaná v novorománském slohu se pak dočká i oprav interiérů. Čeští fotbalisté v Americe před mistrovstvím světa na vlastní kůži poznávají, jak masivní bezpečnostní opatření budou během nadcházejícího šampionátu panovat. Jsou nepřetržitě pod dohledem ochranky. Na základně v Dallasu dokonce jejich autobus doprovázel i vrtulník. Při bezpečnostním školení bylo hráčům doporučeno, aby během pobytu v Mexiku raději ani nevycházeli ven z hotelu.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Pondělní doprava, komplikace, lenkaví.
5: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy očekávejte pomalý provoz a přerušované kolony, hlavně kamionů v pravém pruhu mezi 220. a 190. kilometrem. Podobná situace na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 10. kilometru. Ucpané silnice 152 v Modřicích mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice. A na Znojemsku mezi Vémyslecemi a Vedrovicemi bouralo osobní auto s motorkou. Na místě zasahují záchranáři, projedete s omezením. A doprava housne na silnici 43 z Brna do Světa před Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl Global Assistant Zdenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dobré pondělní odpoledne všem s krokodýlem a zvláště na Pinec Velence, protože myslím, že dneska má na Morendě dneska jako významný den, takže velmi krásné odpoledne, asi i všechno nejlepší, ale to si pak necháme na pozdějec. Možná už jste na cestě se zlatíčkama ze školky a my jsme taky ve školce a ptáme se, proč nosí policisté uniformy děcka?
1: Aby se mohli poznat jinak, kdyby byli třeba jako zloději, tak by zastřelili sami sebe.
2: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Rodina lidojedů sedí u ohně. Otec vezme lžíci, zamíchá v kotli, ochutná a vrazí ženě facku. Ta se rozpláče, on říká: stará, kolikrát jsem ti říkal, než dáš maso do polívky, sundej z něj ponožky.

0: Ráno je dávno pryč a odpoledne už se vytrácíte z práce. No hurá, po čtvrt na šest, kluci, Jesen a Zlatíčka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A dneska řešíme uniformy a dneska se ptáme na policii. Ptáme se, proč nosí policisté uniformy, děcka, víme to?
2: Aby byli třeba dobře vidět.
3: Kdyby třeba už neměli žádný tričko, tak aby se mohli převlít a aby byli dobře vidět, třeba na co mají i nějaké odrazky.
4: Aby je poznali všichni.
5: Aby se mohli poznat jinak, kdyby byli třeba jako zloději, tak by zastřelili sami sebe.
0: Ano, děcka, hra na policajty, na zloděje, máte to dobře zmapovaný, každopádně je to ze zákona povinnost, že jo, identifikace příslušníka, prokázání pravomoci, prevence, má to být, aby jsme jako rychle věděli, že toto je ta autorita státní a aby se odlišoval policista od té civilní osoby třeba během zákroku nebo běžné kontroly. A dneska bylo hodně policejních aut, co vyjížděli k různým situacím, tak doufám, že jim v tomto počasí, v těch stejnokrojích uniformách není moc velké horko. Jakože asi jo.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Tak nejenom pro uniformované krokodýláky, další písnička, máme 17 hodin 24 minuty a bude Keša TikTok. Dobré odpoledne.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
7: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Rádio Krokodýl.
8: Za kolik bereš?
9: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
8: A proč ještě nejezdíš elektricky?
10: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
11: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
12: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
13: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně, na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
14: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
1: Moje jméno je Barbora Křížová a jsem ředitelkou základní a mateřské školy Radostice a už dlouhou dobu u nás děti mobily o přestávkách ani během vyučování nepoužívají. Velice se nám to osvědčilo, dětem nabízíme pestré aktivity během přestávek, mohou jít na hřiště ven nebo si zahrát různé deskové hry či knížky ve školní knihovně, takže mobily vůbec nepotřebují.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl Farna, měl jsi mě vůbec rád pro všechny medardy a hlavně pro jejich kápy?
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: Krokodýláci, jak to je s tou kápí? Medardova kápě 40 dní. Kape, dneska máme vyladěné pondělí, modrou oblohu, krásně sluníčko, ale pozor, je to neodvratné, míří k nám studená fronta, dorazí zítra a přinese déšť, místy silné bouřky a taky ochlazení. Hlavně tady u nás na východě může v bouřkách spadnout i přes 25 mm srážek, to je prostě 25 litrů na metru. Fronta se má pak nad střední Evropou vlnit, takže deštivé počasí potrvá i v dalších dnech. A už jsem to tady říkal u počasí v 5 hodin, že nejstudenější den týdne bude rozhodně středa, která bude deštivá, 17 stupňů, to je o 10 a víc chladněji než právě teď. Čtvrtek občasně přeháňkový z 20 stupni, pátek oblačný z 18, ale sobota, neděle, kde bude 22 a 20, bude zase s přeháňkama, krokodýláci, tak s tím počítejte a dopředu si vylaďte takzvaně nepromokavou náladu s krokodýlem.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
4: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
3: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
4: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
3: To chci.
4: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Bezvafest, největší festival zábavy pro celou rodinu, už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syria Curry, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
6: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Sočipe, to je taky Velence, protože má dneska svůj den D. Velenko, všechno nejlepší k narozeninám, mimochodem moc pěkný pracovní stolek. Ještě, že tam máš takovou pohodičku, protože to se třeba o dálnici D2 vůbec říct nedá, krokodýláci. Je zavřená D2, dva kamiony jsou v sobě z Bratislavy na Brno, vlastně za sjezdem na Blučinu. Takže neprůjezdnou musíte sjíždět na Židlochovice. Bude to tam trošku zamotaný. Petra, zprávy, vítej.
1: Hezké odpoledne, Římské náměstí se v létě promění v dějiště kulturních akcí, i o tom už za chvilku.
2: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
7: Rádio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hezké medardovské odpoledne a všechno nejlepší vám, co slavíte narozeniny jako Velenka. Takže pro oslavenkyni připravená Kylie Minogue, mimochodem si tam dáme i Lennyho Kravice. Bude písnička Pride. A dáme Život je krásný. Půl minuty bude 6 přesně.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo.
10: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jo, krokodýláci, dneska je to vyladěno na medarda, ale přijde studená fronta, takže ještě dneska 29, Brno, Šepkovice 26,5, Žďár 25, teď odbyla 18, úterý zatažené a bouřkové, maxima ještě na Moravě docela v dobrým jako levelu 26 stupňů, to je pořád leto, Vysočina 23, no a pak ve středu bude 17.
11: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Římské náměstí se v létě promění v dějiště kulturních akcí. Program zahájí 10. června minifestival Biograph Sound. Na místě vznikne i letní kino, které bude promítat vždy ve středu a ve čtvrtek. Vstup na všechny akce

0: Bude zdarma. Návštěvníci v místě najdou stánky s občerstvením nebo lehátkové zóny. Dvojnásobný vrah Petr Kramný opět podal návrh na obnovu řízení. Kramný si odpikává 28 let za vraždu manželky a dcery v egyptském letovisku Hurghada. Jestli soud nové řízení povolí, zatím není jasné. Předseda Senátu se nejprve musí seznámit se spisem. O obnovu procesu Kramný žádal už před 3 lety, soud však žádost zamítl. Velitelství iránských ozbrojených sil dnes oznámilo ukončení vojenských operací proti Izraeli. Zároveň ale varovalo, že v případě dalších izraelských útoků na Libanon je obnoví, přičemž nové údery budou drtivější než ty nedávné. Prohlášení velitelství zveřejnila iránská agentura Fars. Čeští fotbalisté měli před startem mistrovství světa povinný mediální den ze strany pořadatele FIFA. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka na základně v Dallasu absolvovali focení a natáčení. Hráči například předváděli svou oslavu vstřelené branky.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Pondělní doprava zapíkaná na D2, je tam nehoda kamionu a dálnice zavřená. Lenko?
3: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Bučinu na 11. kilometru bouraly dva kamiony. Dálnice je neprůjezdná, sjíždí se na 11. kilometru na Židlochovice. A na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte pomalý provoz a přerušované kolony hlavně kamionů v pravém pruhu mezi 220. a 190. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: Pohodové pondělní odpoledne, krokodýláci na Moravu, Vysočinu, k Třebíči a i Hodonínu. Zdraví Petr Holík, posíláme stále hity a bude taky Florida a Lenny Kravitz.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žádám o ruku vaší slečny dcery. A máte nějaký majetek? Proč? Chci se s vaší dcerou oženit, ne si ji koupit.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, na Morendu, na Pinče, tamté šéfce, která vás tam pouští na ty stoly, protože ta má dneska narozeniny a máme přání jediný, Velenko. Štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. Ať se vám tam v Pinčesu daří a ty máš stále krásný a větší stoleček se spoustou pozorností, třeba maličkosti k těm tým dnešním narozeninám. No a když jsme tady u těch událostí u sportu, tak pojďme od něco k hokeji. Máme znovu hostit mistrovství světa a odhalil to slovinský funkcionář. Mimochodem, naposledy jsme slavili s národním týmem zlato po 14 letech. Zatím nebylo jasné, kdy se nám šampionát do Česka vrátí a teď to vypadá, že se naše země dočká poté, co Slovinci uspořádají mistrovství světa společně s Maďarskem. No a plus minus autobus by to mohlo být někde v roce 2031, 32 anebo 33, kdy bude chtít Český svaz s novou dokončenou arenou v Brně o turnaj usilovat. Tak už se nemůžeme dočkat.
1: Rádio Krokodýl, Petr Holík.
2: Mami, já se nudím, co dnes budeme dělat?
3: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
2: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
4: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusu novým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
7: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Je dobré mít se komu svěřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Jo, tohle jsou kokosy na sněhu, krokodýláci. Jimmy Cliff, krásná pecka, 6:30, 1 minuta a tady dáme motýly. Doufám, že vám nelétají v břiše. A nebo pokud je to kvůli zamilovanosti, tak to si užijte. Mandraže, krokodýl.

0: Jela, jela, stojí dálnice celá, teda ne celá, ale máme problém na D2, Krkolíláci z Bratislavy na Brno, nehoda dvou kamionů. Je tam komplikace za sjezdem na Blučinu, takže se sjíždí přes Židlochovice, stále se to šetří, Krkolíláci, takže trpělivost. Jinak 18 hodin 38 minut, to znamená, že spolu si dáme dneska písničky na přání. Kdo se těší? Dobrý podvečer.
1: Radio Krokodýl a hity na přání. Každý večer hrajeme podle vás hity na přání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
3: A proč ještě nejezdíš elektricky?
5: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii, odlety z Brna, velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno, www.emma.cz.
7: Pozor, Bezvafest se blíží, největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, YouTubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
8: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
9: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
10: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
9: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
10: Co si vezmu na sebe?
9: Zalando.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Krokodýláci, 19 hodin přesně.
8: Rádio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hit.
7: Už to tady ládujeme nejenom pro vás, co máte dneska narozeniny. Taky pro Medarda, který svátek slaví, takže všechno nejlepší. Doufám, že z toho moc nebude kapat z té jeho kápě a od nás to bude hrát nejenom na Morendu, Valence k jejím dnešním narozeninám. Připravená Poetika Půlnoc. Dobrý podvečer.
8: Rádio Krokodýl. Počasí.
7: Tak rychlej pohled na teploměr a furt se to drží skoro na 29 stupních tady nahoře na Kravýhoře. To je fantastický, krokodýláci. No, 29 Brno. Šepkovice 26,5, Šďár 25, to je krásný. Zatažené úterý nám to jenom lehce zkazí.

0: Mají být zítra občas bouřky, odpolední maxima na Moravě ještě 26, na Vysočině 23, ale zítra už se dostaví studená fronta a ve středu nám to osolí, to bude nejstudenější den týdne, krokodýláci. A tady jsou hlavní události dnešního dne.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Dnes začala přestavba parovodu na horkovod v Benešově ulici. Stavba omezí dopravu od hotelu Grand po Malinovského náměstí. Omezení mají trvat do poloviny října. Dnes také začaly práce v ulici Špitálka. Jednosměrná je ve směru od Radlasu v úseku od železničního podjezdu po Křenovou. Průjezdní výška aut pod viaduktem je maximálně 3,5 metru. I zde teplárny Brno přebudovávají parovod na horkovod. Více než 150 let stará synagoga v Břeclavi dostane novou fasádu. Židovskou památku dělníci rekonstruují už téměř čtvrt století. Někdejší modlitebna vybudovaná v novorománském slohu se pak dočká také oprav interiérů.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásný večer všema, trpělivost, kde dvojce, kde je nehoda, ne dvou, ale Lenko, kolik? 3 kamionů a je to stále zavřený, krokodýláci musí se sjíždět a pambu zaplat, že ta kolona nemá 15 kilometrů. Víc k tomu Lenka, dobrý večer.
3: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Dálnice D2 z Bratislavy do Brna je po nehodě 3 kamionů neprůjezdná mezi exity 11 a 3, před odkonem je 2-kilometrová fronta. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy očekávejte pomalý provoz a přerušované kolony hlavně kamionů v pravém pruhu mezi 216 a 196 kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Krásný pondělní večer, krokodýláci po 19. s váma stále Petr Holík a vy si budete moci volat, protože i dneska do 20. hodiny tady jsou písničky na přání.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

rád budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Tak, krokodiláci, možná jste si dovolili si na chvíličku odpočnout, zdřímnout, na spánek je ale ještě asi času dost, protože jsme 7 minut po 7. Dobrý večer, 603 103 103 telefon, kam voláte do krokodýla, kdo to dneska zahájí, tady je Petr, haló.
1: Ahoj, Petruko, tady Janča.
0: Janičko, teď jsem si přesně na tebe myslel a najednou jsem si tě přičaroval. Krásný večer do Řečkovic, ahoj, Janičko. Tak co děláš, Janičko, Zlatičko, co děláš dneska takhle?
1: Tady sluníčko, je tady pěkně.
0: Krásně, ne pěkně, je krásně dneska, je krásně. Takže hele, pozdravíme všechny na Moravu, Vysočinu, k Břeclavi a Hodonínu. Vy co jedete od Břeclavi, prosím vás, na Brno, tak bacha, máme tam tu nehodu, zavřenou dálnici, zase jezdem na Blučinu, na to prosím vás pozor. A doufám, že jinak u Hodonina nebudou žádný komplikace. Myslím, že nás tam zase poslouchá Leonka, Jaroušek, Alex. Takže všechny zdravíme jménem Janičky. Co, Janičko?
1: Ano, ano, a všechny naše fotbalisty hlavně.
0: A všechny fotbalisty. A proč máš ráda fotbalisty víc jako hokejisty?
1: Hokejisty, fotbalisty.
0: Dobře, tak hokejisty, fotbalisty, no a ještě tvou maminku. Maminku, mami, přítele.
1: Tebe, přítele, tatínka, jo. Všechny, kdo mě zná.
0: Ano,
1: a Milany.
0: Hlavně ty Milany. Krásný večer, taky Ivušce a Vlastičce a všem povedeným krokodýlům, nejenom hodonínským na 954 FM. Papa, pa, měj se, ahoj!
1: Ahoj!

0: Tančící královna do Řečkovic, Janči a všem jim blízkým a taky těm fotbalistům, že?
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A když jsme u těch sportovců, tak teď je na telefonu někdo, kdo to jako směruje spíš na led, na hokejisty a hlavně ty modrobílí, takže halo, dobrý večer.
2: Ahoj Petulko, Peťa ze Žďáru.
0: Ano, krásný večer do Žďáru, Petulko, ahoj na Vysočinu.
2: Ahoj, čau.
0: Tam je dneska krásně, co Peťo?
2: No je to úžasný.
0: Úplně se rozplýváme. Co dělá Mireček, jak se máte?
2: No, Míra je v práci od rána.
0: Aha, takže přijde až za nějakou hodinku, dobrá, tak ho pozdravíme, pojď.
2: Jo, určitě, pozdravíme ho do práce, no, pošleme mu nějakou pěknou písničku.
0: Já tady nějakou pěknou asi vyberu, nebo máš nějakou představu?
2: No, vyber něco ty.
0: Dobře, vybírám. A koho ještě pozdravíme, krom Míry a vašich kočiček a tebe?
2: No, bude to pro tebe, Jirku Vínera, pro oba dva Milany, pro Ivanku, pro Velenku, když má ty narozeniny.
0: Ano, všechno. Pro kometu. Ano, Ole je Brno kometa.
2: No.
0: A nejen modrobílý, krásný večer s krokodýlem, mějte se. Pa, pěti, děkuju, ahoj.
2: Ahoj, čau.

0: Tak pojďme vzhůru, Brno je nás tady plno krokodýláků, Hafo, vlastně nejvíc nejposlouchanější rádio nejenom v Brně a na Jižní Moravě v celé republice, jsme rádi, děkujeme. 19 hodin, 19 minut, kdo bude chviličku čekat, uvidí i 19 vteřin, 3 devatenáctky, možná máte devatenáctku vedle sebe, krokodýláci, tak to je důvod vzít telefon a dovolat se do krokodýla, ne? Hezký večer, hrajem na přání.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Děkujeme vám.
4: Děkujeme vám.
5: No vám. I tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Tak, devatenáctky už jsou pryč, 7:20 krokodýly. A gratulace, jestli jste vychytali ty tři čísla vedle sebe. Občas to přináší štěstí, říkají, že to někdy jsou jako andělské kombinace. Tak doufám, že se i andělsky cítíte. S krokodýlem se dobře máte, zvláště když třeba něco dneska slavíte. A myslím, že teďka budeme gratulovat. Halo, dobrý večer.
6: No, ahoj, Pešo, tady Vlasta, od Velenky.
0: Ahoj, Vlasto, ježíš, od Velenky, no jasně. Ta je dneska oslavenkyně. Vlasto, voláš tu nejlepší možnou chvilku, chlape. Takže Vlastíku, co té Velence zahrajeme a co jí krásného popřejeme, říkej.
6: Něco krásného prostě zahrajet od Lunetic mámu.
0: Lunetic máma je samozřejmě super, to hrozně rád, téhle té naší mamči, oslavenkyni.
6: Chtěl bych jí poslat nejlepší narozeninám a hlavně mít štěstí, hodně lásky, ať se máme hodně rádi spolu, protože je to moje milovaná přítelkyně a strašně mám rád.
0: Ať se máte krásně spolu, ať pojedete nahoru, nebo to občas povalí chvilku dolů. Lásku, lásku, štěstí, zdraví a ať vás to spolem pořád baví. Vlastíku, je to tvá máma, tvoje láska a já tu mámu posílám. Já z ní mám radost, protože furt píše a hlavně pořád poslouchá. Jo, Velenko, zlatíčko, všecko nejlepší. Všecko nejlepší. Opatruj se, měj se, posílám Lobance a hlavně ty Lunetiky, děcka. Děkujem, nejlepší krokodýl zdraví na Morendu, Vlastíku. Děkujeme, opatruj se a dávej pozor na Velenku, vždycky, za každou cenu na ní dávej pořád pozor a mějte se báječně. Papa, ahoj.
7: Ahoj.

0: the answer. Láska je odpověď, krokodýláci, jsem rád, že máte naše rádio. Je to dobrý.
1: Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Je dobré se usmívat, krokodýláci, a zdá se mi, že i Leonka v Prušánkách se usmívá. Píše, že i její šéfová Ivetka se dneska v práci usmívala. To je vynikající zpráva. Ale než budeme hrát zase Zodonina, protože už se mi to tady schází, ty pozdraví od vás z toho jihu, tak dohráli Andělé, Morandy, a když dohrávají Andělé, tak to hnedka přivábí Anděly nejenom z Velkého Meziříčí. Halo, dobrý večer.
2: Dobrý večer, tady Pavel Janíša z Velkého Meziříčí.
0: O, Andělské Meziříčí po víkendu. Ahoj, Pavlíku. Andělci, zdravíme vás a ty mě zníš jako, že jsi silně naenergizovaný, člověče, co? Ty jsi musel hodně odpočnout to víkendu, Pavlíku, řekni.
2: Jak jsem máš kamaráde?
0: Já úplně báječně, fantasticky, senzačně. No.
2: Pozdravuj Kačenku samozřejmě.
0: Kačenku, moc rád na dálku. Mávám Kačence Zlatíčkovi a taky chlapečkům našim. Moc jsme si s kulkama užili, byli jsme i na golfu s kulkama, bylo to fakt dobrý. Dáme zahrát
2: písničku. Já jsem včera koukal na tu si nějakou dovolkou zemý zápas.
0: Krásnej, prosím tě. Takže keš nám dělá sport radost.
2: Já od malička, nebo co začínal jsem, mi fandil.
0: Ty znáš všechny důležité lidi, nejenom v oblasti sportu, ale i kultury. Ale to teď nebudem vyjmenovávat, řekni, kdo tě teďka bezl poslední dobou a koho potěšíme a které anděly.
2: Je to Michal a Aleš Střecha.
0: Dobře.
2: A samozřejmě manželé Liškovi, kteří mě vlastní každou sobotu.
0: Jasně, Liškovi, to je jasný. Liškovi, zdarec a díkec.
2: A teďka bych chtěl zahrát samozřejmě svým vnoučkům a pravnučce a Filipovi. Samozřejmě Míši, celému Brnu a celému Velkému Meziříčí a Sazominu a Martiny a Viola, která pracuje na 112. Zachraňuje lidi a Andrej Kristínkám a jedné Elisabetce, to je taková sličina, a do Slavkova a Zdenkovi.
0: Zdenkovi do Šepkovic, jasný, zdravíme Alexe, do Diega, Šepkovice. Dominika, Denisku, Elišku a krásný večer, mějte se krásně.
2: Andělky.
0: Andělci, držte se při nás a krásný večer. Papa Pavlíku, ahoj.
2: A děkuji, že mu taky přehezký večer. Zatancuj
3: si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky.

0: Krokodýl. Hit za hitem. Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: Krásný večer, krokodýláci, úplně všem vám, co jezdíte rádi na kole, máte stále naladěného krokodýla, a to nejenom blížně. Už mě tady posílá zdravice, srdíčka, bílý, modrý krokodýla, no samozřejmě Michael Bikerals, že jo, takže zdraví tímto svoji mamku Milku, svýho tátu Mirka, taky zvířátka a celýho krokodýla. Děkujem, že ladíš, a myslím, že budeme zdravit i tebe, protože na telefonu je někdo věrnej, proklatě věrnej. 7:55, dobrý večer.
2: Tady jak svině, tady Zilda Jaguzi-Slavková.
1: Slavkováci, čermáci, no krásný takhle večer pondělní, dobře vy, ahoj. Jak je ve Slavkově, děcka, po víkendu? Pracovně, odpočinkově, proběhlo všechno v pořádku?
2: Proběhlo všechno tak, jak mělo, já si myslím.
1: Jo. Takže jsme odpočatí, natěšení na nějakou pěknou devadesátku, co?
2: Přesně tak.
1: A komu ji pošlem, Vildo?
2: Obě do studia.
1: Děkuju.
2: Všem Slavkováku, všem Krokodýláku, Janči Dořičkovi, Bajkirosovi, obou Milanu, Pavlovi Janštovi.
1: Dálovi do Šepkovic, dobrý díkec, opatrujte se a zdarec, děcka, ahoj.

0: George Michael, First Love, Krokodýlaci, parádní večer, pohodu, dobrou náladu, i když to máte ještě stále v pracovním režimu, třeba v Černých polích, v kanceláři, takže zdravíme Katarínu Šulovou i kolegu Štěpána Latu, ať máte pohodu, tady je Krokodýl, písničky podle vás, Krokodýláci, stále hrajeme pro radost, je 19.41 a vy si stále můžete volat 600 300 303. Jo a Bajkeros taky děkuje, děcka.
1: Prázdninové Brno, Příměšťáky Bruno.
2: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
3: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
4: Pivnice Nad Hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrec ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne. Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte Hladince popřát. Těšíme se na vás.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Radio Krokodýl.
7: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Rádio Krokodýl a hity na psa.
0: Krásný večer všem s Krokodýlem, nejenom do kanceláří, taky vám, co jste na pivku, protože mě píše Jarda Dobež z 95.4 FM, to je frekvence, na které posloucháte v Hodoníně a blízkém okolí, i tam, co máme Lužici. Takže Jarda by chtěl zahrát pro Ivetu, Davida, Martina do Hodonína, protože jsme na pivku, píše, mimochodem, Alex je v práci, teďka tam měla zase frmol prý nějaký zájezd, takže to má náročný, ale poslouchají Krokodýla, takže ať vám to tam pěkně jde na OMV Lužice, zdravíme velice. No a Leonka ta píše, jak to dneska bylo skvělý, že byla zase svojí šéfovou Ivetkou v kanclu, měla skvělou náladu, můžu si tady vzít klíčky, ona jasně, vem si klíčky, dobrá nálada, no to bych chtělo Dua Lipu, Don't Start Now. Držte si náladu, jako má šéf nebo šéfová, že Radku, že Ivetko, a držte vlnu s Krokodýlem. Za 2 minuty 3:15. Dobrý večer.

Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a celou Jižní Moravu. Největší hity mixujeme s těmi nejnovějšími.

0: Nebesa jsou místo na zemi, krokodýláci. Doufám, že se dneska cítíte nebesky. Zvláště pokud jste třeba ještě v práci a máte toho ještě hodně před sebou.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Radio Krokodýl a hity na psání.
0: Tak na Moravu Vysočinu k Břeclavi a Hodonínu připomínáme D2 za sjezdem na Blučinu. Nehoda, 3 kamiony v sobě, zavřená dálnice D2, sjíždí se na Židlochovice, tak opatrně. Jinak na pivku v Hodoníně máme některý, v práci máme některý, máváme tam na Lužici, na čerpací stanici OMV Alex, která prej to má dneska zase pohodově naladěný s krokodýlem. Launka to má v Prušánkách s krokodýlem. A s krokodýlem je vždycky takhle ve finále. A i ten náš bajkeros. Zdarec!
2: Hicnový podvečer, Pekane.
0: Ano, pěkně hicnový. I k Třebíči samozřejmě. Nazdar z Dendo, bajkere. Jak se máme po víkendu?
2: Sobota super, až na ten můj nevhodný telefonát na tebe, kdy se soustředil na odpal a měl namyšlenou tu holinku, takže sorry, Pekane.
0: Ne, dobrý, nic se neděje, jako já jsem tu jamku nakonec zahrál za 3, takže to je úplně v pohodě, byl jsem v paru. Musíme pozdravit asi do Strachotina, protože tam se grilovali makrely, co nějaký další dobroty.
2: Jo, tam to bylo živý přímo.
0: Živý. No, Libor Janák, spolužák, elektroprůmyslovka. Liborku, zdraví tě, automatizační technika, tvůj komplic z let dávno minulých. Dobře to tam vedeš, že?
2: Přesně tak. Takže písničku pošleme, aby jsme to nezadmluvili, do Líšně pravnoučatům Belisa Tobíkovi,
0: Tobíku,
2: který měl teda zrovna narozeniny.
0: Tobičku, ježiš, ty máš narozeniny 7. června, tak to zdar jak svině narozeninové. Všechno nejlepší, Tobičku, zlatičko. Pěkně, pěkně, no.
2: Tam teď do Líšně přidáme bajkeristu z Líšně a ano. Všechny bajkoše.
0: Ano, samozřejmě, správně.
2: Přátelům do Slavkova, ty jsou taky hodně živí.
0: Ano, ano, Vilda z Jaruš.
2: Jaromírovi a Peťulce, Žánkovi Hlaváčkovi, Pepičkovi Vaš Šákovi a do Klenčnice Janičce a vedle kluku Minařikům. No a dostaneme se do toho Strachotina, čili Danu Blaškovi, číslo sklepa.
0: 55, Dane Zdarec.
2: Přesně tak. A na druhém koncu Libor Janák.
0: Solárka a u slunce to má tady v Brně ještě s nějakýma vínama. Takže Liborku, všechny jmenované zdravíme, krásný večer přejeme, upatrujte se, mějte si Zdeněčku. Vydařený týden, i když to bod pozítra bude zase nějaký studený a deštivý.
2: To přežijem, příroda to potřebuje.
0: Jak říkáš?
2: Tak, asi takhle. Takže zdar jak svině a hezký večer přeje Zdenek.
0: Zdar jak svině, mějte se, ahoj.
2: Čau, Peťane.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Římské náměstí se od 10. června promění v dějiště kulturních akcí. Vznikne i letní kino, které bude promítat vždy ve středu a ve čtvrtek. Vstup bude zdarma. Hodonínská zoo má tygra usurijského. Teď si zvyká na nové prostředí a pavilon je proto dočasně uzavřený pro veřejnost. 14-letý Oliver ze zoo Hluboká však zůstane v Hodoníně jen dočasně. Policisté začnou při řešení přestupků o prázdninách používat elektronické pokutové bloky, zatím jen na vybraných silnicích. Běžné papírové bloky ale úplně neskončí a budou k dispozici jako alternativa.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 104 tisíce korun.
1: Bezvafest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syriakary, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
2: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
3: Nepoznávám své známé v dálce.
2: Vidím to na žejdla.
4: Při čtení se mi mlží písmena.
2: Vidím to na žejdla.
5: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
2: Vidím to na žejdla.
6: Při řízení mám neostrý pohled.
2: Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně, na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Stále jste na vlně krokodýla, což je dobře, už vás všechny zdraví, Jarek Hemala. Máme tu 8. červnovou krokodýlí noc, kterou si vychutnáme v pelíšku a tak věřím, že na pohodu to všechno zvládneme. Hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Dneska Medard slaví svůj svátek, vy možná narozeniny či hezké výročí, a tak vám z Krokodýla posíláme další hit a Jarek Hemala přeje všechno nejlepší.

krokodýlím pelíšku a v tom samozřejmě pondělním s datem 8. června si budeme vychutnávat skvělé hity. Připravené jsou a já věřím, že vy jste připraveni si je vychutnat třeba tady v centru města Brna, kde nás sladíte, posloucháte na 103 FM. Tak pěkný poslech, Brno, centrum, střed, ať si užívá Hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Nadále si užíváte pondělní krokodýlí plíšek, Jarek Hemala vám přeje hezký poslech. Dnes máme Světový den oceánu, také Světový den boje proti nádorům na mozku. Tak jenom abyste viděli, čím zajímavý ten dnešní den, nebo čím si také připomínáme, ten 8. červen. Teď už ale přání krásné noci a užívejte hit za hitem.
1: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

Je dobré mít se s kým probouzet. To nejlepší po ránu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: keď budeš stáť s inou pri oltári.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Pranostika dnešního dne praví, jaký čas na Medarda, takový čas po 40 dní. Babička vždycky říkávala, Medardova kápě 40 dní kape. Tak nic takového nechceme, chceme už krásné léto, užívat si budeme pohodu a samozřejmě hity krokodýla.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: show.
1: Děkujeme vám.
2: Děkujeme vám.
3: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Blíží se nám půlnoc, na Krokodýle stále s vámi Jara, krásnou pondělní noc. Krokodýl má pro vás nejenom hit za hitem, ale také hromadu peněz a tu můžete získat třeba zítra po ránu. Ano, to nejlepší po ránu pro vás chystáme a navíc také balík peněz ode mě. Teď balík skvělých hitů.

podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Hej, za hejtem si užíváme tady u nás ve vysílání Krokodýla. Teď se jdeme podívat mezi naše nejmenší posluchače, našich dětí. Jsme se zeptali, na co máme jazyk.
1: Že jazyk je na mluvení.
2: Jazyk je na lízání, aby lízali lízatko.
3: Kdybychom neměli jazyk, tak bychom šišlali.
4: Aby jsme

0: neexistovala zmrzlina.
1: Tolik bleskové reakce našich nejmenších posluchačů v jedné z brněnských školek. Děkujeme. Teď už jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala vám všem přeje pěkný poslech.

0: zas.
1: Rádio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky.

0: Jihomoravští policisté se pěkně zaměřili na prohřešky řidičů a staví vás to pak docela dost peněz. Jihomoravští policisté se při rozsáhlé dopravní akci zaměřili na prohřešky právě za volantem. Během několika hodin zkontrolovali zhruba 600 vozidel, včetně dodávek a kamionů, a odhalili téměř 200 přestupků. Nejčastěji bylo právě to, že jste jeli bez pásu anebo s mobilem v ruce. Tak bacha na to. Teď další ty krokodýle s vámi. Jarek Hemala přeje hezký poslech a řidičkám, řidičům šťastnou cestu.
1: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.
1: Na všechno mám dost času.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

Zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepovědů.